0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.

Hit Radio Nord Music. I could stay away.

0: Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
5: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
6: Hit Radio.

0: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
1: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži jistě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.

0: je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Praha má podle nové analýzy druhé nejméně dostupné bydlení v Evropě. Na pořízení nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je potřeba téměř 17 průměrných ročních hrubých mezd. Hůře je na tom pouze albánské město Vlora. Mezi desítku nejméně dostupných měst patří také Brno a Ostrava. Podle odborníků je hlavním problémem to, že ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než platy. Víkendové komunální a senátní volby přilákaly k televiznímu zpravodajství mimořádně vysoký počet diváků. Zpravodajskou stanici ČT24 sledovalo v sobotu přes 1,9 milionu lidí starších 15 let. Její celodenní podíl na sledovanosti tak dosáhl 11,5%. Vysoký zájem zaznamenala také CNN Prima News. Stovky supermarketů ve Francii zasáhl rozsáhlý kybernetický útok. Hackři vyřadili z provozu chladící a mrazící zařízení, kvůli čemuž se zkazilo velké množství potravin. Obchody tak museli vyhodit část čerstvého i mraženého zboží. Francouzský premiér už nařídil vyšetřování útoku, kterým se zabývá státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Opuštěné vlakové nádraží v Kovářské na Chomutovsku by se mohlo příští rok z části otevřít veřejnosti. Přáli by si to majitelé, kteří opravu budovy platí ze zisku z ubytování v předělaných vagonech, o přespání ve čtyřech vozech a nově i ve strážním železničním domku je velký zájem. Víkendy jsou rezervované rok dopředu. Na nádraží se nyní dokončuje vstupní hala, kde bude expozice o historii nádraží a také výpravní kancelář. Na severu Čech se místy budou dnes vyskytovat mlhy, které se postupně budou rozpouštět, jinak bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se ale zatáhne teploty 13 až 16 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný úterní ráno.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj vám všem, kdo jste si nás zapnul. Startuje snídaně šampionů. Cyril s Tamlinem, tím začínáme a musíme probrat noc, kterou máme za sebou. Strašná věc.
0: Hit Radio Nord Music.

0: to je dva.
1: Mm-hmm. Tak jo. My jsme tady hledali dno v pátek. Zjistili jsme, že dno má sklep, Davide, tak jsme rádi, že se přidáváš tady do našeho jakoby
2: klubíku.
1: Posloucháte Hit Radio. 6 hodin, 6 minut. Dobré ráno. Jakou jste měli noc, co?
3: Upřímně?
1: No, tak samozřejmě.
2: Ne, buď upřímná.
1: Ne, vymysli si to, lži nám.
3: Hele, já jsem
1: tak, jak jsi zvyklá normálně.
3: Já jsem říkala, že jsem spala zrovna 7 hodin, což se mi normálně neděje, když vysíláme. Ale probuzení bylo naprosto příšerný. Aha. My ještě netopíme a je v tom bytě strašná zima. Takže nechtěla jsem vstát vůbec, chtěla jsem tam být ještě zachumlaná pod tou peřinou. Abych nerušila mýho přítele, tak po zazvonění budíku jsem se přestěhovala do obýváku a tam jsem se ještě lehla. Usínala jsem zase s mobilem v ruce a že když mi zazvoní ten budík, tak abych ho mohla típnout a típla jsem ho ještě 4x a fakt jsem nemohla vstát vůbec. A pořád podle mě nejsem probuzená. Co vy?
1: Co navíc?
2: My doma normálně topíme.
1: Jasně.
2: A vyspal jsem se úplně normálně. No.
1: Já bych se taky vyspal úplně normálně. Nechci říct nebýt mé přítelkyně, ale ona mě 3x zbudila, čověče, jo.
3: No.
1: A ona úplně nešťastná, já říkám, tyho, co tady pořád běháte, protože mě přišlo, že tam furt někdo jako někam chodí, ne? A ona úplně hotová říká, tak musela jsem jít 2x se psem po schodech, protože nefunguje ten vejtah. A pak přišla dcerka. A že je náměsíčná, takže ji otočila zpátky a říká, a pořád mi v hlavě hraje Krndlová. A počkej, ona to řekla. A já si říkám, tak teďka jsem byl takový hotovej z toho, že teda náměsíčná, je to nepříjemný, no. Přece jenom v noci bylo fakt, já nevím, 2:30 ráno, jo. A já v hlavě, a taky 20 minut, ne? A říkám jí, to je tak dík, už je ta Krdlová hraje teďka, hlavě taky.
2: Co z toho je horší, jestli musela pořád chodit se psem, anebo jestli jí hrála tahle písnička v hlavě?
1: Mě to hraje prostě jako celý ráno, no, tohle. Takže...
3: Tak děkujem, teďka tak tomu nebude jinak ani u nás.
1: Takže jako já nějak jsem stál, ale furt mě něco vyrušovalo, no. Tak jak to máte vy?
3: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to dneska měli vy, jestli jste v pohodě vstali, nebo to bylo náročný.
1: 777 937 777, to je číslo k nám, teď hity Tom Grennan na Hit Radio, hezký ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio. Tom Grennan, 6 hodin 11 minut, dobré ránko. Začíná minuta šampionu. My jsme se vás tentokrát ptali, samozřejmě, jak se máte, odkud jste, ale jestli vám šlo dneska v pohodě vstát, protože kromě Davida, samozřejmě, my dva jsme měli tu noc a ráno takové náročnější, dalo by se říct. Tak jak to vypadá u vás?
1: Evče a Frýdek Místek, noc plná hluku ze sousedství.
0: Lenka Rýmařov má poroční a už chce domů.
1: Pavel Ostrava vstával ve 3 úplně v pohodě.
0: Libor Trhové Sviny, 150% ve formě jako nikdy předtím.
1: Kubík Hořice pod Krkonoší vstal v 1.45 na pohodu.
0: Martina z Prahy, spala jsem jako mrtvá, ale ráno vstát bylo děsný, bolí mě hlava už od rána.
1: Simča Ostrava dneska jako každý den na 5. budík a pak to šlo sama, samo.
0: Renča z Kalice, jako přejetá kombajnem, ale má svátek, tak se nakopne.
1: Všechno nejlepší. Ivča Šluknov dneska vstala na první dobrou, ale jinak pošoupává budík co 10 minut asi tak 5krát.
0: Romana Bolka, 4krát návrat pro zapomenuté věci do práce, klíčem oblsvačeno opravené testy. Z psychologie snad to dnes dám.
1: Iveta Havířov ráno šílené, vzbudila se ve 4, pak ještě usnula a když zvonil budík, nevěděla, která by je.
0: Takže to ráno vypadá dost podobně i u vás, no, chápeme.
1: Zas na druhou stranu někdo tady má noc jako nikdy předtím, takže...
0: Tak pojďme se hned teď probrat s Krištofem. 6 hodin, 13 minut a my vám všem přejeme krásné úterní ráno v šampioni.

si stíne odkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas se

0: Tohle je Beberexa a Faithless. New Religion, 6 hodin, 19 minut, krásné ráno. Posloucháte Hit Radio.
1: Jestli ještě pořád doufáte, že letos vytáhnete kraťasy a dáte si kafíčko někde na zahrádce, tak mám pro vás poměrně špatnou zprávu, protože třeba na Sněžce už napad první sníh, dokonce se má o víkendu přidat další sněžení na dalších českých horách, tudíž kdo jste měl třeba o víkendu plány na nějakou podzimní procházku, túru, tak možná už přibalte termoprádlo.
2: Brr. Nebude tak úplně zle, ale protože ve čtvrtek a v pátek má být až 18, takže aby jsme jenom neplašili, tak ještě nějaký oteplení jasně bude.
3: A tak bude jasný, že sněžilo na Sněžce, ona to má v názvu, že jo, Sněžka, sněžit. Já jsem tady našel, jaká je etymologie názvu ostatních českých hor, tak je tady třeba praděd, protože když se tam vyšel jeden děda na výlet a už se nevrátil. Jo, jsou to samozřejmě ověřené názvy všechno. Lysá hora. Jo, první turista, jistý pan Josef Novák, si sem dal čepici a všichni pochopili. Pak je Černá hora taky samozřejmě, protože tam nikdy nikdo nezavedl proud. A Velký Javor, hele, to je super, Velký Javor a Smrk, protože tam roste Velký Javor anebo Smrk. To je kreativita jak při vymýšlení hesel, jo. A co třeba takovej Klínovec? Napadá vás Klínovec?
2: Nechám se podat.
3: Já taky ne. To jsem nenašel. Samozřejmě to jsou všechno, jak říkám, ověřené historické, jo, etymologické názvy.
1: No bodejť.
3: No bodejť, jo, my bychom vám nekecali. September Cry for You, za malou chvíli taky Katy Perry a přidáme i dopravu, hezký ránko.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na Hippodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hippodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
15: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
16: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká řidiče na Lounsku. Dávejte si pozor v Žatci na Chelčického náměstí, kde je dočasná uzavírka. Jezdí se okolními ulicemi. No a opatrně taky v Jablonci nad Nisou v centru, kde zůstává neprůjezdná Lidická ulice.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
21: Hit Radio Nord Music.

0: po sedmé posloucháte úterní Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který se udržel na zemi. Slabá sněhová vrstva se objevila včera ráno a podle meteorologů jde o první souvislou sněhovou pokrývku letošní sezóny. Sněžilo také v Jizerských horách a na Šumavě. Celosvětové dodávky chytrých telefonů se propadly na nejnižší úroveň za posledních 14 let. Ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 20%. Důvodem jsou hlavně dražší paměťové čipy a nedostatek součástek. Největším výrobcem zůstává Samsung, těsně následovaný Applem. Na letišti v Miami zadrželi muže, který pašoval 10 živých ptáků ve spodním prádle. Ptáky ukryl do plastových tubusů všitých do trenýrek. Celníky ale upozornila jeho nervozita a podezřelá boule v rozkroku. Muž se dostal na svobodu po zaplacení kauce přes 500 000 korun a ještě ho čeká soud.
2: Takže Dalibora Jandu skenujou před každým letem, jo? Teda důkladně. A kolik jich tam měl?
0: 10.
2: 10. Takže muchy jich 9 zabavili. Give a little bit, tohle je srdcovka, to si užijte, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio.

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 637. Dobré ráno. Kamarádi, já včera objevil svou superschopnost. Antisuperschopnost. Já jsem zjistil, já to teda tak trochu věděl, ale včera se mi to potvrdilo, já nezvládám krizové situace.
1: To je tvoje taková super neschopnost.
0: To je spíš vlastnost. To je prostě vlastnost. To je jako vada materiálu, dalo by se říct.
2: Jaká krizová situace nastala?
0: Já měl včera hrozný nervy, my jsme se asi v jednu odpoledne vraceli s mojí domů, otevírám vchodový dveře k nám do bytu a půlka klíče zůstala vevnitř. Jo.
1: Ajajaj.
0: Zlomil se. A já jsem ho ani neotočil, já jsem ho tam jenom zastrčil a on se prostě zlomil. Takže už byl nějaký načatý. Jo. Já jsem tam teda nakonec nějak strčil zbytek toho klíče.

0: Dostali jsme se nějak dovnitř a teďka to začalo, jo. Vyndat vložku z bezpečnostních dveří. Hele, hrozný peklo. Pak jsem musel odjet pryč, protože jsem něco měl, tak jsem tam nechal holky doma bez kliky a bez zámku. A vložku jsem si vzal teda sebou, že zkusím se někde zastavit v nějakém obchodě, jo, jestli mi to nikdo nevyndá. A až v 7 večer mi pomohl borec v jednom nákupáku tady na okraji Prahy. Říkám, prosím vás, neumíte kouzlit? A on, co potřebujete? Tak jsem mu to ukázal, on, tak mi to tady nechte do zítra. Říkám, no to já potřebuju do dveří, jako já tam nemůžu nechat otevřený, jo. A on, no tak ukažte. Tak to vzal, udělal. A bylo to venku. On to nějak vyklep, jo, a on říká. Jo, já mu říkám, co za to chcete? A on, co mi dáte? Říkám, nevím, tady máte litr. A on, to se nemůžu vzít, to hodně. Říkám, díky, naschle. Pak jsem přijel domů a tu vložku jsme tam začali, dal jsem ji tam teda zpátky, no a já jsem si ty dveře nějak zavřel a oni jak jsou bezpečnostní, čověče.
1: No.
0: Tak oni se zasekli a nešli odevřít, jo. A teďka jsme měli objednaný jídlo. No a říkám, takže prostě nedostaneme se pro jídlo, nedostaneš se ráno s malou do školy, nedostanu se do rádia, takže co budeme dělat? Ale já normálně ty dveře, já chtěl bych vyrazit. Já už měl fakt jako dost.
1: Já tě úplně vidím, ale ty jo, říkám si, co si komu udělal, jak se to jako nasčítává. Už nám tady včera říkali, jo, že od víkendu to máme málem sražení Jelena na dálnici, ano, pak ano. Si spadnul s výtahem a teďka ano. Si zlomil klíč.
0: Ano.
1: To je karma jako blázen.
0: Je to hat-trick, no, já teda doufám, že se mi to už vyhnulo a moje večera říká, tak aspoň si za chvilku rozkoušel můj život. Tak to je, jo, protože ona má štěstí právě na takovýhle věci, jo. Takže taky jste takový smolaři za poslední dobu, no snad v tom nejsem sám. Hrozný. Enrique Iglesias, Subemel Radio, za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Kygo a taky dopravička. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
8: No jo, ale jen na rok.
9: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
7: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. cc-internet.cz. Internet, který má šťávu.
10: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
15: Nový model

0: 49 900 korun. Více informací na forting@česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na nové dopravní omezení můžete narazit na Semilsku ve Vysokém nad Jizerou. Pracuje se přímo na průtahu, kde je proto uzavírka a jezdí se tam objížďkou. No a pozor taky na Teplicku v Duchcově, kde omezení čeká v Teplické ulici.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, hezký ráno.
1: Pamatujete si na tu dobu, kdy jsme si mysleli, že platit svým mobilním telefonem je úplný sci-fi? Tak za chviličku nám možná nebude stačit ani ten telefon. My jsme vlastně začínali, že hotovostí, potom přišly karty, nějaký telefony, chytrý hodinky, prstýnky a podobně. A teďka budeme moct platit vlastním nechtem, jo? Na Slovensku existuje banka, která testuje platební čip, který se schová pod manikuru. No, půjdete prostě na nechty a pod ten nehet si dáte platební čip. A přijde mi to dobrý z toho důvodu, že vlastně cokoliv, jakoukoliv technologii můžeš zapomenout, ale prsty, ty máš sebou vždycky.
0: Se líbí, jak všichni říkají, že se bojíme, že nás jako očipujou vlády a tak dále, a pojď si když nechat dobrovolně dát čip doma do nechtu. Já bych si to dal na prostředníček. Dobrý den, jak budete platit? Jak Mr. Bean? Ale dovedu si představit ten ceník, jo? Hele, gelové nechty 800, francouzská manikura 950, Visa Gold 1200. Šli byste do toho, mi to přijde docela dobrý.
1: Je to vtipný.
0: To vtipný, s tím prostředníčkem tam bych se to dal. Co ty, Dave?
2: Asi taky ten prostředníček.
0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. 6.52 tohle Hit Radio, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku ode dneška znovu rostou. Litr nafty může stát nejvýše 48 korun a 36 haléřů, což je o 69 haléřů více než v pondělí. U benzínu se cenový strop zvyšuje o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vláda ceny reguluje kvůli prudkému zdražování paliv a opatření má platit do konce října. Vědci varují, že tání trvale zmrzlé půdy na Sibiři může uvolnit nebezpečné viry a bakterie. Některé mikroorganismy totiž dokážou v ledu přežívat desítky tisíc let. Vědcům se už podařilo oživit téměř 50 tisíc let staré viry, které byly stále schopné napadat živé buňky. Odborníci nevylučují, že by mohly ohrozit i člověka. Evropská unie se s Čínou dohodla na omezení dovozu hybridních automobilů. Ročně se jich nově bude smět do Evropy dovést maximálně 350 tisíc, tedy méně než polovina současného množství. Čtyřletá dohoda má chránit evropské automobilky před levnější čínskou konkurencí. První omezení by měla začít platit už začátkem prosince. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: V Teplicích proběhne tento týden další kastrační maraton zaměřený na regulaci populace koček. Tentokrát se odchyt uskuteční na Nové Vsi v oblasti u letiště, pak v širší oblasti ulice Střední a v oblasti ulic Československých legií a Štúrova. Radnice žádá obyvatele uvedených lokalit, aby od zítřka do 23. října nekrmili venkovní kočky. Zároveň vedení města prosí majitele koček, aby od pátku zamezili svým zvířatům v pohybu venku. Na Ústecku se místy budou vyskytovat mlhy, jinak bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne se trochu zatáhne, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: A taky s Davidem.
17: Ahoj.
16: Dobré ráno.
15: Snídaně šampionů.
16: Startuje druhá třetina úterní snídaně. My jsme rádi, že jste u toho s námi. Co stalo?
17: Ne, tak je tady dobrá atmoška. Dejme taky pozdrav, ne, ty seš tady po měsíci. Jako...
18: No, dobré ráno.
16: No, moc toho zneřekl včerejčka teda. Hele, za ty praky. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tím startuje další hodina, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Maroon 5, Cardi B, 6 minut po 7. Dobré ráno, šampioni. Jaká byla ta největší hloupost, která vás napadla? Nápad, který nejdřív vypadal jako fajn nápad, ale nedopadlo to úplně dobře. Proč se na to ptám? Máme tady borce z Ameriky. Toho vykázali z fotbalového stadionu, protože měl kočárek pro dvojčata.
1: A co je na tom?
0: To je v pohodě. Ale pak v té informaci ještě chybí to, že v něm neměl dvojčata, ale 18 piv. Jo? Což vlastně jako je super nápad, ale nechal se chytit. Jo. Takže děti vychlazený, 18 miminek tady máme. A já si vlastně myslím, že to byla taková příprava na otcovství, jo? Protože umět dát dítě správně do kočárku, dokud to jako neřešíš, tak je to alchymie, musím říct teda. Vy máte nějaký takovýhle hloupý nápady, něco stalo se vám?
2: Tak já od té doby, co jsem začal vysílat tady takhle ráno a vstávat v 5, tak jsem v hospodě nebyl, takže já už dlouho žádný takhle velký nápady neměl.
1: No, že se jako sejdeš s kámošem a vymyslíš nějakou úplnou kravinu a pak se ji snažíš províst. Přemýšlím, no, jako zapřemýšlím ještě do příštího vstupu, určitě mě něco napadne.
0: Ono, ale jako asi úplně nemusí být člověk opilej, jo, protože já jsem si vzpomněl, my jsme takhle s kamarádem, a to už je historie, a sundávali přední tlumiče na autě. Návody na YouTube ještě nebyly, jo, tak to prostě zvedneme a odšroubujeme to, co se může stát. No jenom, že ty, jak to šroubuješ nahoře ten tlumič takhle, no tak samozřejmě tam je to péro, že jo, teďka to tak jako, tam jsou nějaký jako tlaky a tak dále, a teďka, když se došroubovala ta matka, tak to udělala. A já říkám, to tak nás asi mohlo zabít. No a mohlo, že jo, protože jako je na to nějaký postup, jo. Takže to byl super nápad, fakt, takže od té doby už ne, tohle ne.
1: Tak máte vy něco takového? Číslo k nám 777-937-777. Nějaká blbost, kterou jste chtěli, ale uskutečnit.
0: Budeme rádi i za hlasovky. A myslíme si, že vás taky pobaví tenhle song. Tohle, já jsem strašně rád, že se to vrátilo zpátky do rádií, absolutní reinkarnace. Kato a John, Turn the Lights Off, 7 hodin, 8 minut. No a číslo připomeneme ještě jednou, 777-937-777, tak hezké ráno.

0: Blow Me One Last Kiss, tohle je Pink Hit Radio, přesně 7:45, dobré ráno. Nejblbější nápady, které dopadly přesně tak, jak museli. My jsme tady měli nějaké své, ale nechali jsme to na vás, abyste se nám přiznali, co vás kdy napadlo a nedopadlo to úplně dobře. Tak pojďme třeba na hlasovku od Adama.
1: Zdravím, Hit Radio. Mezi blbejma nápadama nejvíc asi vynikal ten, kdy jsem se nechal na kapotě auta po dvorku u naší zkušebny od našeho kytaristy odvíst k bráně, kterou jsem měl otevřít. Basák mu v autě říkal, doufám, že to voroštuješ. Voroštoval, pak zabrzdil na místě. Zlomená ruka, zlomená noha a sanitou do špitálu. Takže tak. Tady kanárci, Adam, čau.
0: To je dobrý nápad, že si chceš takhle jako dobrovolně pořbít člena kapely, co? Ještě doví, jestli třeba náhodou zrovna někam nejeli. Pak máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No, my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl, no a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
0: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak za táta zaplatí, jo.
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
0: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná je teďka skoro ve 40. No to je jedno. Pojďme na hlasovku od Vaška.
4: Ahoj rádio a kamarádi z rádia. Když si před lety jsme na čundru ukradli někde na hřbitově konev a přišli jsme s tím do hospody, aby nám do toho natočil 20 piv. No, povedlo se, ale mělo to divnou chuť. Ahoj vaše.
3: Nějaká random konev z ulice.
0: Tak máme tady hlasovku i od Tomáše.
5: Mě zajímalo, jestli to pili i s tím kropítkem, víš? Nebo jestli si tu, nedávali nás to, takovou tu násadu na tu konev.
0: To spíš ta celá akce bylo kropítka. Tak pojďme taky na hlasovku od Tomáše.
6: To jsme takhle seděli jednou dva elektrikáři v hospodě. No a co nás nenapadlo? Budeme zkusit zhasnout osvětlení ve městě. No tak jsme šli, no a vzali jsme u sloupu takovej senzor, který ovládá osvětlení v celém městě. No a já jsem ho utrhl a najednou tma. A po pár dnech v novinách města bylo napsáno. V noci z 23. na 24. neznámý vandal zničil čidlo veřejného osvětlení, čímž způsobil to, že se část města ponořila do tmy. Škoda byla vyčíslena na 10 000 korun. No a co člověk nechtěl, po pár dnech zase v hospodě, tak jsme se tam o tom bavili, no a vedle u stolu seděl někdo z vedení města a po pár dnech mi přišlo předvolání osvětlení.
0: Geniální.
3: Pecka
0: geniální.
3: Elektrikář, musím říct.
0: Děkuji za všechny vaše zprávy a hlasovky a co dělat v úterý, tak pár tipů jste dostali. Pojďme na hity. Michal Šulte a Rihep. Tohle je Hit Radio, 3 minuty po 7:45. Hezké ráno.

0: Michal Šul, tady Heb, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Už v téhle hodině budete moct vyhrát voucher na 5000 korun do čokoládovny Janek. O tom bude rychlá pětka, tak nechoďte daleko od rádia. No a na co se těšit z muziky? Divoký kočky, Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Já chci do divadla.
15: Já zase tam pořádný koncert.
16: A já do kina.
17: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
18: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
19: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
18: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
20: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
21: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
20: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
22: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
23: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
24: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz. www.premiumclinic.cz.
0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. U vážné nehody teď zasahují záchranné složky na Semilsku. Stala se na příjezdovce do Turnova směrem od Jenišovic, kde osobní auto srazilo chodce. No a pozor taky na Jablonecku, kde je nehoda v Držkově. Tam se osobní auto srazilo s cyklistou.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Ráno z Hit Rádia, 8:02. Je tady David a má pro vás ranní update.
1: Ranní update.
2: V americké Nebrasce už téměř 40 let prodává české speciality potomek našich emigrantů. Ve svém rodinném uzenářství nabízí jitrnice, jelita, buřty nebo bramborové knedlíky, kterým s nadsázkou říká žaludeční bomby. S příchodem podzimu výrazně přibývá nehod se zvěří. Jen na jižní Moravě jejich policisté letos evidují přes 3,5 tisíce. Řidičům radí při spatření srny zpomalit a stlumit dálková světla, která mohou letos evidují přes 3,5 tisíce. Řidičům radí při spatření srny zpomalit a stlumit dálková světla, která mohou zvíře oslnit. Pokud už je

0: Já bych se toho nebál, Igor Hnízdo měl ve třídě klid. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o parádní poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Najdete tam poctivou českou čokošku, halloweenský dobroty, ale taky třeba uši čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
1: Pokud máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vybereme, tak tvoj, tvoj.
0: Dáme čokošku a teď taky jedno kavčo espresso, Sabrina Carpenter, Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio v 7:36. Rychlá pětka. A tohle je soutěž. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek.
1: Tam najdete poctivou českou čokošku a tím, že se na konci měsíce blíží už Halloween, tak tam najdete i halloweenský dobroty, už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A kdo si o tuhle parádu dnes zasoutěží, je Josef z Litvínova. Pepo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, zdravím,
1: dobrý ráno.
0: Den. Dobrý den, dobré ráno. Co ty a čokoláda? Milovník čokolády, jakou máš nejradši?
2: Já mám nejradši Milku, ale spíš milovník je můj syn, 9letý.
0: Takže soutěžíš pro syna?
2: No, spíš pro syna.
0: A máš ho tam sebou, nebo to bude solo jízda?
2: Jo, sedí za mnou, já jsem teď musel zastavit v autě, protože jdeme do školy.
0: Mm-hmm. A jak se jmenuje synek?
2: Synek je Richard.
1: Ahoj, Ríšo.
0: Ahoj, Ríšo, dobré ráno.
2: Dobře.
0: Ahoj. No tak jo, tak chlapi, jdeme na to.
3: Dobře. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenujte 3 druhy nebo příchutě čokolády.
2: Hořká, pomerančová, mléčná.
1: Mm-hmm.
0: Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, jak se jmenuje hlavní město Francie?
2: Paříž.
0: Je to mm-hmm. tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaká postava chodí s čerty a anděli 5. prosince?
2: Mikuláš.
0: Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře je symbolem moudrosti a houka?
2: Sova.
1: Ano. A poslední 5. otázka. Jaká česká čokoládovna věnuje poukaz do téhle soutěže?
2: No, to jsem zapomněl.

0: Janek.
1: Jo, ty jsi Janek.
2: Ty jsi Janek. Pepo, ty jsi výborný.
1: Ale dobrý, to máme to.
2: Máte to. A Ríšo, vy jste to s taťkou vyhráli, máš radost?
3: Jo.
2: No, tak to máme radost. Chlapi, voucher 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše. Moc si to užijte, pěkně si pomlsejte. Mějte se hezky, ahoj.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme. Ahoj.
2: Další voucher opět zítra okolo 7:30 tady na Hitrádiu.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hitrádiu.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Radio Nord Music.

0: Smith a tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, tohle je Hit Radio 7.42. Já když se vrátím ještě k rannímu updateu, ty jsi říkal, že na Jižní Moravě nebo kde to bylo?
1: 3,5 tisíce případů nehod se zvěří.
0: Ty je bláho, no tak je říjen, že jo, tak jeleni jsou teďka docela prdlí. A tak když to vynásobíme 14 kraji, tak kolik to je?
1: V Praze asi nebude tolik nehod.
0: Se zvěří. Tady není tolik zvěří, jo?
2: To nevím.
0: Nicméně na silnicích opatrně, já si myslím, že i takhle po ránu je dost možný, že by vám mohlo nějaký zvířátko skočit před čumák, tak ať v klidu dojedete. No a kde to stojí, kde se co děje, tak to řekne David Račák, bude aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno, taky One Republic.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má podařit.
10: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
16: Franto, co pak všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo@elektro.cz.
19: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
10: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně. Říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď ráno může krátce zdržet v Litoměřicích. Došlo k ní v ulici Mezibraní, kde se srazily dva osobáky. Už je tam i policie. No a pozor taky na Semilsku v Turnově. Na příjezdovce od Jenišovice řeší vážná nehoda osobního vozidla s chodcem.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Tohle je Huntrix Golden na Hit Radio, krásné ráno, šampioni. Máme tady speciální případ, kdy se zloděj pasoval do role zachránce psa, který ale zachránit vůbec nepotřeboval. To je příběh z Ostravy. Německýho ovčáka si tady v jedné ze zahrad vyhlédl 18-letý mladík, ukradl ho a vydal se s ním na cestu, a když ho zastavili strážníci a ptali se ho teda, kde toho psa vzal, protože asi to vypadalo celý nějak jako zvláštně, tak jim řekl, že mu přišlo, že se tam ten pes cítí sám, takže ho zachránil. Je to vlastně takovej Robin Hood z Ostravy. Akorát místo bohatým bere peníze, tak bere lidem psy.
1: A to mi přijde ale jako dobrá věc, já bych to klidně dělala taky. Já miluju psy, taky bych si ho takhle jako půjčila, šla s ním na procházku, takže můžeš říct, že vypadal smutně a půjčit si ho.
0: Já jsem si říkal, že to bude téma pro tebe, že ty by ses jako k němu přidala, že bys tam s ním taky chodila po těch Vítkovicích, jo. Já si říkám, jestli se spíš teda necítil sám ten zloděj. No, a já si jako takhle, já si ani nechci vlastně domyslet. Jak by ten chudák pes dopadnul nebýt všímavých lidí? Lilywood, The Prick, Prayer in Sea, tohle je Hit Radio v 7.55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda počítá se schodkem 386 miliard korun, což je o 76 miliard více než letos. Státní výdaje mají dosáhnout téměř 2,6 bilionu korun a deficit se pokryje hlavně dalším zadlužováním. Opozice vysoký schodek kritizuje a požaduje vrácení rozpočtu vládě k přepracování. Pokroky umělé inteligence vyvolávají mezi světovými matematiky obavy o budoucnost jejich profese. Společnost OpenAI tvrdí, že její nový model vyřešil přes 300 matematických problémů, se kterými si lidé dosud nevěděli rady. Některým z těchto úloh se přitom vědci věnovali desítky let. Výsledky ale musí odborníci ještě ověřit, protože část zveřejněných řešení už obsahovala chyby. Česko nedostalo pozvánku na jednání o budoucnosti NATO, které Spojené státy pořádají v Polsku. Američané přizvali pouze 6 evropských zemí, mezi pozvanými chybí také Británie nebo Francie. Český ministr obrany Jaromír Zuna ale tento týden zamíří na pracovní návštěvu USA. Ve Washingtonu bude jednat o budoucnosti aliance, obranných výdajích a spolupráci obou zemí. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Opuštěné vlakové nádraží v Kovářské na Chomutovsku by se mohlo příští rok zčásti otevřít veřejnosti. Přáli by si to majitelé, kteří opravu budovy platí ze zisku z ubytování v předělaných vagonech, o přespání ve čtyřech vozech a nově i ve strážním železničním domku je velký zájem. Víkendy jsou rezervované rok dopředu. Na nádraží se nyní dokončuje vstupní hala, kde bude expozice o historii nádraží a také výpravní kancelář. Na severu Čech se místy budou dnes vyskytovat mlhy, které se postupně budou rozpouštět, jinak bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se ale zatáhne teploty 13 až 16 stupňů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránečko.
9: Krásný úterní ráno.
10: Snídaně šampionů.
8: Jasmin, ty se směješ.
9: A co bych se nesmála?
8: No velká změna, tebe bolela hlava.
9: No to mě bolí furt.
8: Fakt? Ale směješ se.
9: No jasně.
8: Takže dobrý, takže všechno dobrý. David se směje, doufám, že i vy máte fajn náladu takhle po ránu. 8 hodin, 2 minuty, Hit Radio s vámi a taky další muzika. Činasky.
1: Hit Radio.

0: Činasky, víno, 8 hodin 5 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Když řeknu jméno Tobey Maguire, tak kdo se vám vybaví?
2: Mě nikdo, já ho neznám.
1: Tak určitě ho znáš, i vy, kdo tvrdíte, že ho neznáte, tak je to Spider-Man, který byl ještě před Tomem Hollandem. Takový ten, který ho známe všichni nejvíc.
0: Je to ten, jak tam proběhla ta líbačka vzoru nohama?
1: No to v každém Spider-Manovi, ale ano, takže no. Tady je specialista na Spideyho. Nicméně právě tenhle ten Tobey, tak ten teďka oddal svoji minulou manželku, se kterou má dvě děti, mají spolu krásný vztah a ona si teďka brala novýho muže a on jí normálně oddal. A mně to přijde tak hezký.
2: To je hezký gesto.
0: Je to pěkný. Vlastně tak jako, hele, co bylo, bylo, tak už to je to minulost, tak proč by to neudělal?
1: No, tak normálně lidi mažou, nevím, fotky z Instagramu, veškerou komunikaci společnou.
0: Mažu tě bejku.
1: No.
2: Hádaj se o děti.
1: Přesně, a tenhle jí odda. Tak by mě zajímalo, jestli tady mezi váma, našima posluchačema a podobně, existuje někdo, kdo má taky takhle krásný vztah se svýma ex?
0: No tak nám dejte vědět, no my to tady asi nevyřešíme, ale čekáme na vaše zprávy. Hlasovky ideálně přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Koho máte prostě tak rádi z těch svých ex, že byste mu klidně šli i na tu svatbu?
0: Tak se těšíme, jsme zvědaví na vaše zprávy. Nia, Samsey, 8 hodin, 7 minut, dobré ráno. Yeah.

0: Tohle je Hit Radio, John Newman, 2 minuty před 8:45.
1: Bavili jsme se tady společně o tom, že to by Maguire Spider-Man z doby před Tomem Hollandem, takový ten úplně první, oddal svoji ex-manželku, se kterou dlouho žil, fakt jako věky, mají spolu 2 děti a jsou doteďka nejlepší přátelé. A my jsme se vás ptali, jestli byste šli nějakýmu svýmu ex na svatbu, jestli máte dobrý vztahy.
0: No, těch zpráv a hlasovek od vás přišlo spousta. Napsal třeba Kamil, tak bývalku bych oddal klidně, když by mi pak bylo líto toho ženicha. Přeju hezký den. Pojďme na ty milé hlasovky. Tak tu poslala třeba Jarka.
2: Ahojky, tady Jarka, vaše posluchačka věrná. Tak já se svým rozvedeným manželem mám tak skvělé vztahy, že spolu i nadále žijeme.
0: Jsem si, že spolu i nadále spíme.
1: Já taky.
0: Pojďme taky na hlasovku od Simči.
3: Ahoj, já jsem přesně ten typ, že palím mosty, ale mám kamarádku, která odsvědčila svatbu svému ex-manželi, hlídá mu dítě, vypomáhá mu v práci a mají spolu moc hezký vztah, takže vlastně až je to takový jako nepochopitelný, ale prostě i tací existujou.
1: Wow.
0: Zajímavý příběh. Máme tady taky takovou slušnou svatební zápletku od Petra.
4: Když se bavíte o těch bývalkách, já jako svatební DJ před x lety hrál jednomu páru svatbu a o 2 roky později se mi ozval ženich z tyhle svatby a říká, hele, ty jsi nám před 2 lety hrál svatbu, nechtěl bys mi zahrát ještě jednu? No a já myslel původně, že to je jako obnovení manželského slibu, jenomže ne, on si nakonec bral ještě jinou, s tou původní se rozved, ale co je na tom nejlepší, tak ta původní byla na té jeho druhé svatbě a bylo to naprosto skvělý, dělali jsme si tam z toho srandu, ona s tím byla naprosto v pohodě, ale tohle jsem nikdy nezažil ještě.
0: Petře, všechno je jednou poprvé. Máme tady taky další názor od Tomáše, našeho Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
5: Ahoj, tady Tomáš. To já bych nešel žádný z bývalých na svatbu je oddat. To teda v žádným případě. S každou, co jsme se rozešli nebo rozvedli, tak to byla vždycky Itálie, peklo, nádobí lítalo, všechno možný, jako věci z okna, no prostě masakr. Takže já jsem nikdy neměl, když to tak řeknu, normální partnerky a normální rozchod. Tak zatím, čau.
1: Hele Tome, když se ta historie takhle opakuje, není ten problém možná někde jinde?
0: Jestli není problém na druhé straně přijímače. Takhle přes éter. Tome, ne, že na nás teďka zanevřeš, za to, že jsme si s tebe udělali srandu, i když to možná nebylo, nevím, no. Díky za vaše zprávy a hlasovky. Každý to má různě. Mějte to tak, jak vám to vyhovuje. Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, 8:45. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit.
8: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
9: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
8: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
14: No jo, ale jen na rok.
15: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
13: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CCinternet.cz. Internet, který má šťávu.
16: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
19: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
19: Pobyt pro dva.
18: House running.
19: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
19: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
6: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
8: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pozor na nehodu, která se stala na průtahu Litoměřic. V ulici Mezibraní se srazila dvě osobní vozidla a teď blokují jeden jízdní pruh. Kolona se ale zatím netvoří. No a bourá se taky na Semilsku. Tam opatrně na výjezdu z Turnova směrem na Jenišovice.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: A všech podcastových platformách.
9: Hitrádio Nord Music.

0: Tohle je nejnovější Miley Cyrus a tohle je úterní hit rádio přesně o 8:30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: I krásný a fungující vztah může v některých lidech vyvolávat strach a nejistotu. Podle psychoterapeutů zatím mohou stát traumatické zážitky z dětství. V dospělosti se pak projevují žárlivostí, nedůvěrou nebo přehnaným lpěním na partnerovi. Česká televize už nejspíš vybrala nové moderátory Stardance. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech s pořadem rozloučí na konci letošní řady. Podle médií by je mohli nahradit Leoš Mareš a herečka Marta Denzingerová. Televize potvrdila, že jednání skončila, konkrétní jména ale zatím tají. Samoobslužné pokladny mění způsob, jakým nás obchody lákají k neplánovaným nákupům. Žvíkačky, čokolády nebo sladké tyčinky už totiž zákazníci tolik nenakupují při čekání ve frontě. Obchodníci proto hledají nová místa, kam drobné pochutiny umístit, aby je lidé nepřehlédli.
0: Tak asi se samoobslužkama má každý z nás zkušenost, asi pamatuju svoji poprvé, když jsem to chtěl zkusit. Obrovský košík plný jídla, plný nákupu. A teďka to musíš naskenovat, dát to tam, to se nevešlo, pak to dá zase zpátky. Já kdybych šel doma k té paní, co to tam pípá na té pokladně, jsem venku 16krát rychleji.
3: Hele, moje poslední zkušenost teďka z víkendu, byl jsem v jednom nejmenovaném obchodu a tam už mají teďka nějaký nový AI vyhledávat, že ty vezmeš to ovoce, dáš ho na ten pult a ono ti to samo vybere, co si myslíš, že to je, ty to jenom odklikneš. Jedno kliknutí, bomba.
0: No to mě to fascinuje, ono to vypadá, že to má jako těm lidem jako pomoc a usnadnit práci, ale spíš to je proti těm, co si prostě tam nabrali ty nejkvalitnější jabka a pak tam naklikali ty nejlevnější, že jo, to je jasný. Nedělal jsem to nikdy teda.

0: Tohle je Hit Radio, Adam Ďurica, 8.38. Holky, dneska má váš hrudník oficiálně volno. Je totiž Mezinárodní den bez podprsenky.
1: Ale...
0: No bra day. A my chlapi se rádi přidáme, protože asi můžu říct, že tenhle svátek vlastně slavíme od narození. Máme s tím nějaké zkušenosti už od té doby, co se narodíme. Ne, teďka vážně, není to jenom o tom, že si holky můžou trochu dopřát trochu pohodlí, ale ten den připomíná prevenci rakoviny prsu, takže ženy, ano, nezapomínejte na pravidelnou kontrolu.
1: Mm-hmm, samovyšetření je důležitý, jinak já musím říct, že tenhle den slavím celkem běžně. A mě to vlastně naučil přítel, jo, protože on vždycky říkal, hele, teď prostě na svět si taky přišla takhle jako bez Jasně. toho. A je to přece pohodlnější. Jako neřeknu, když má někdo třeba prsa Dčka, tak prostě je příjemnější nosit tu podprsenku, jo, a mít nějakou oporu, ale jinak holky, nechte to volný.
0: Nesouhlasím. No. Nemůžu nesouhlasit, jako za nás chlapi si můžu mluvit, ale třeba Jasmin teďka sedí v bundě, no, takže a... jako ne, nevím. Mě by ale zajímalo něco jiného, protože my všichni máme nějaký kus oblečení, který nás celý den štve a tlačí a škrtí. A stejně si ho pořád oblíkáme, tak by mě zajímalo, Jasmin, jestli je to, co se říká, jestli je sundání podprsenky po celém dni opravdu taková úleva.

0: A když ji teda máš, jak se říká, nebo jestli to je jenom jako mýtus?
1: Když už jí mám, tak ano, já opravdu přijdu domů a vypouštím, jo, ne, fakt je to strašně nepohodlný, jo, a když už nějakou mám, tak nějakou bez kostic a nějakou nejlíp bezramínkovou, mm-hmm. Já to nesnáším, jak mě něco na tom těle škrtí, ne.
0: Hele, když tady teďka jsme rozjeli takový trochu bravíčko,
1: no.
0: Jo, tak já mám další otázku, co je větší utrpení, je to nepohodlná podprda, vysoký podpatky, anebo úzký džíny, co je takový jako nejméně příjemný?
1: No ta podprda.
0: Podprda.
1: Nebo podpatky, podprda.
0: A nebo džíny. Díky za nic.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
10: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
19: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love. 8:49, dobré ráno, šampioni, ladíte Hit Radio.
1: Představte si situaci, kdy se vám chce na záchod. To už jsme zažili asi všichni. A když se vám chce tak moc, že už neřešíte vůbec nic, ale jakože vůbec, jo? Ani dopravní předpisy, ani parkování a ani výlohu.
0: Nejhorší je, jestli můžu mluvit za nás řidiče, takový ten urgent, kdy opravdu potřebuješ a dostaneš to do té fáze, že pak už normálně fyzicky bolí vystoupit z toho auta, jo? To asi víte, o čem mluvím.
1: No tak jeden chlapík v Texasu takhle potřeboval na to, ale tu tak zoufale moc, že se svým autem projel přímo výlohou večerky, jo. Vyskočil z toho auta, okamžitě sprintoval na záchod a já si říkám, co chudák ta paní, co tam pracovala, jo, ta prodavačka. Prostě najednou ti narazí auto do výlohy, vyskočí s něj týpek a razí si to na záchod.
0: Když musíš, tak musíš. To v tom není v případě prostě čas ptát se, kdo je kdo. Mě by pak zajímalo, jak vypadal ten protokol o nehodě. Jo, co tam napsali? Příčina nehody. Řidič nezvládl močový měchýř. Bylo toho na něj prostě už moč. Ach jo. Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, taky ATC Around the World, to jsou dva songy do konce úterní snídaně. Hezké ráno. When the

0: Around the World. Tohle je úterní snídaní šampionů a poslední song té dnešní snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit, díky za dnešní ráno a budeme se na vás těšit.
1: Zase zítra v 6 a kdybyste nás dneska nestihli celý a chtěli byste, tak si nás můžete zpětně poslechnout v éteru, nebo teda v podcastech snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Zvládněte úterý a zítra v 6 se těšíme, tak hezký den.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8 na 37. kilometru směrem na Prahu. Bouralo osobní auto s přívěsným vozíkem. Počítejte se zdržením v koloně. A ještě v Žatci v Husově ulici na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. Tam se srazila dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdivě. Lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajdyrovič. Salmonelóza může člověka vyřadit z běžného života na několik dní, potíže ale mohou odeznít dřív, než bakterie úplně zmizí z těla. Kdy se tedy může jedinec vrátit mezi ostatní a jak se má mezi nimi chovat, vysvětlí mluvčí hygieny Petra Batok.
10: Při salmonelóze by měl člověk zůstat doma po celou dobu akutních potíží. Bakterie se ale může ve stolici vylučovat ještě několik týdnů po odeznění příznaků. Proto je i po návratu do běžného života důležitá důsledná hygiena rukou.
3: V některých případech o ukončení izolace rozhoduje ošetřující lékař. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočily drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Rumen Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Podezřelý předmět v Krupce na Teplicku byl podle pyrotechniků zábavní pyrotechnika. Policisté včera vymezili v Mánesově ulici v Krupce bezpečnostní perimetr kvůli podezření na nástražný výbušný systém. Na místo přijeli také hasiči a zdravotníci. Všech 11 evakuovaných lidí se tak mohlo vrátit do svých domovů. Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL třetí asistenci v sezóně. Ani tam však hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. V souboji Jiřího Kulicha, hrajícího za Buffalo, a Radko Gurase z Floridy se radoval prvně jmenovanýho. Sabres zvítězili 5-3. Na severu Čech bude jasno až polojasno, dopoledne teda se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět, odpoledne začne ale od západu přibývat oblačnosti a večer může i zapršet, teploty 13 až 16, tam, kde se ta mlha udrží díl, jen 9 až 12 stupňů Celsia. Takové bude počasí a teď už má slovo Dan.
2: Hit Radio North Music.
11: Ano, je to tak, úterní dopoledne startuje, Dan přeje krásný dopoledne, dneska ale zde opět poloviční, protože chybí Lucie, logicky, když tady není. A je to proto, že má dneska svůj velký den, tak se na to musí připravit a za chviličku vám řeknu detaily. Mám pro vás taky hity, Shaws, Lady Gaga a teď přichází No Name, mě alebo ano, krásný den.

0: Tohle bylo dneska potřeba. Trošku zahřát, vzpomínka na léto, Shouse, Love Tonight. S vámi Hitrádio Nord Music, krásný dopoledne předan, je tady dopolední show LSD, ale pouze poloviční. Je tady pouze Dčko, bez Lka, protože Lucie Schläger, už jsem to nastínil, dneska má svůj velký den, obrovský den D, protože Lucie Schläger dneska večer čeká premiéra na televizní obrazovce. Samozřejmě se to, na to musí Lucie připravit a nebudu lhát, že Lucie byla úplně nervózní z toho a je samozřejmě nervózní, protože to je něco novýho v jejím životě. Ale aby to nenechala náhodě, tak se na to velice pečlivě připravovala a já pro vás mám teď důkaz, že to dneska zřejmě dobře dopadne.
1: Ale mám takový, já jsem si to teda tady připravila sebou, jo?
0: Tak
1: teď
0: pojď.
1: Jsem si to tady rychle našla v telefonu, protože já jsem si tam ofotila. Jak se jako rozmlouváme tam, jo? Ona, nebo takhle, ona potřebuje vědět, jestli dostatečně otevíráš koutky.
2: Artikuluješ?
1: Takže pozor, jdeme na to, jo? Kůň, kůň, nesměj se.
2: Kůň.
1: Můžeš to zkoušet. Kůň, to právě je přesně také. Kůň, kůň, padl v tůň, žbluňk, žbluňk, zvoň, zvoň, běž, proň, kůň, kůň, kůňk. A takhle jako, ale pozor, to je ještě jako hezký, ale pak jedeš, já se takhle budu pobouchávat, ano. Jo, přitom musíš mít i ten rytmus.
0: Do
1: jo.
0: Rytmu.
1: Dej vidličky do poličky, vedle lžičky, správně, správně, všechny klíčky na kolíčky a hrnečky pod pokličky, správně, správně, to jsme si to uklidili, to jsme si to uklidili, viď.
0: To je dobrý. Tak sami jste slyšeli, že Lucie nenechala nic náhodě, pěkně se rozmluvila, tak věřím, že tvůj, to dneska dobře dopadne a zítra nám o tom poví, jaký to bylo. Už se nemůže dočkat.

0: A my jsme se dneska rozhodli, že se tou mlhou protančíme. Tiesto, Eva Max, The Motto. S vámi Hitrá do North Music, taky Dan. A je možný, a teď mluvím k vám, milé dámy, že jste dneska vstali a nemáte náladu. Vůbec se vám nic nechce, jste rozmrzelí, nedivím se, mají to i chlapy, ale mám tady jeden motivační citát pro všechny dámy pro zlepšení nálady. Tak jestli jste se dneska probudili blbě a jste blbě naladěný, tak si vzpomeňte, že existuje holka, která se probudila vedle tvého ex a myslí si, že je to ten nejlepší chlap na světě. No a je to lepší, ne už.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
4: Já chci do divadla.
5: Já zase na pořádný koncert.
6: A já do kina.
7: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
8: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
7: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

mají nově oči ve vzduchu, protože do služby nastoupil novej dron a bacha, není to ledáký dron. O tom už může napovědět i jeho cena. Ten dron stál 600 tisíc korun a to rozhodně není málo, ale ta cena má svůj důvod. Jedná se o špičkový dron, který má termokameru, což znamená, že tohle dron se dá využít třeba při pátrání po osobách, protože vidí teplá místa, takže když je někdo třeba v lese nebo na louce v trávě, tak ze vzduchu ten dron ho krásně uvidí. Navíc ho taky strážníci plánují používat na monitorování rizikových a rozlehlých a obtížně dostupných lokalit v odlehlých částech města. To znamená, že ze služebny si ten dron zaletí někam na kraj mostu, tam se podívá, jestli je všechno v pořádku a zase přiletí zpátky. Tak to strážníkům trošku ušetří taky jakoby čas, tak jim to ušetří jejich nohy. Jenom chci jako říct všem mostečanům, až uslyšíte tenhle zvuk, tak se chovejte slušně, vidí vás.

0: tohle je prostě sázka na kvalitu. Imagine Dragons, Next to Me na Hitrádu Not Music. Dám se krásné úterý a aktualita kolem party Imagine Dragons je ta, že zpěvák Dan Reynolds je zase solo, bezženský. Po 4 letech se rozešel se svojí přítelkyní Minkou Kelly a přitom ještě v červenci mu psala krásný vyznání k narozeninám. Děkuji, že děláš z obyčejných dní neobyčejné, za to, že mě umíš tak moc rozesmát, že nemůžu dýchat, za to, že mě tak moc miluješ. Tvá Minka. Tak tohle už neplatí, Dan je solo, bezženský. Tak mě napadá, že ty rozchody jsou teď nějak v kurzu. U nás třeba Eva Farná se taky rozešla. A taková Shakira, ta už to má dávno za sebou. A za chvilku tady bude. A zase ten den bude o něco lepší. Jsme Hitrádio Nord Music.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Milovníci kávy pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
17: Hit Radio.
18: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hitrádia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Šlégr a Danem Rakackým to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hitrádio Nord Music.
17: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tohle je další dvojice, která skvěle funguje. Máte ji rádi, David Guetta, Sia a Titanium. Za chvíli Pitbull, ale teď už tady je Robert. Pojďme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Žatci, v Husově ulici na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha srazila se tam dvě osobní auta. Ještě jde osmička na 74. kilometru ve směru na Německo. Stojí tam odstavené osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord, váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňo braní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna dnes začne projednávat mimořádnou daň ze zisků rafinérií. Vláda chce zdanit jejich rekordní marže a letos tak získat až 9 miliard korun. Daň by se týkala především rafinérií v Litvínově a Kralupech. Jejich vlastník Orlen Unipetrol ale varuje před ohrožením investic. Opozice navíc upozorňuje na možné zdražení pohonných hmot. Ústecký krajský soud rozhodl o doplnění dvou lidí do seznamu voličů na Moldavě na Teplicku. Volby v obci by se opakovaly, pokud někdo podá návrh na jejich opakování a soud takovému návrhu vyhoví. Starosta Moldavy vyškrtnul ze seznamu voličů 22 lidí. Na soud se obrátilo ještě dalších 17 s návrhem na opravu nebo doplnění stálého seznamu voličů obce Moldava. Tento návrh ale soud zamítl. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivně dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. A ještě sport. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6. Na severu Čech bude jasno až polojasno, teda až zmizí ta mlha, která se má postupně rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může i zapršet. Teploty 13 až 16 při déle trvajícím mlze do 12 stupňů Celsia.
0: Stále nic moc. To byl Robert a pokračujeme dál.
10: Hit Radio Nord Music.
0: S vámi je Dan, přeji krásný dopoledne a doček míří nová reality show. Jaká to bude, to vám prozradím už za chvilku. Vydržte.

Linkin Park se poznali úplně všichni, byli tady právě teď na Hit Radio Nord Music, 10 hodin 12 minut. Je tady úterý, krásný dopoledne přeje Dan a nová reality show míří do Česka. Tak pojďme zazpomínat, všechno to začalo Superstar. Pamatuju si, jak jsem to hltal, jezdil jsem domů, abych viděl všechny díly. Pak byli Vyvolení, tam jsem dokonce jezdil koukat se i do vily, taky mě to hrozně bavilo. Big Brothers, to už bylo trošku horší. Nakonec třeba Výměna manželek, anebo teď asi nejvíc koukatelná reality show Zráci. Prostě řeknu vám, že těch reality show teď je tolik, že se v tom člověk už ani nevyzná. No ale chystá se nová, která se řítí do České republiky a ta tady ještě nebyla a jmenuje se Most Wanted. Ano, Most Wanted. O čem to je? Tak princip je velice jednoduchý, až primitivní. Účastníci z řad celebrit se rozdělí do dvou týmů na zloděje a policajty a už asi tušíte, o co se bude jednat. Zatímco zloději prchají, policajti je mají za úkol chytit. Takže oni, bude to v podstatě útěk z vězení a tam bude taková, bude to nastavený tak, že padouši budou na útěku bez telefonu, peněz a vlastního vybavení a můžou využít pouze pomoci cizích lidí a jejich úkolem je se poschovávat tak, aby je nikdo nenašel. A nemají taky zajištěnou žádnou dopravu, jídlo, dokonce ani přespání, všechno si musí zařídit sami. Naproti tomu policajti, tak ty dostávají každý 20 minut údaje o jejich poloze a taky jim k tomu pomáhají drony. Takže tam je jasná taková nevýhoda těch padouchů, ale i tak to vypadá velice zajímavě. Já jsem koukal na ukázky ze zahraničí. No, myslím si, že se podívám, protože jako když někdo někoho honí, to je jako hra kočky s myší, tak to vypadá velice zajímavě. A když vlastně teď jsem říkal o tom principu, že někdo někoho chytá, zloději utíkají, policajt je honí, tak teď jsem si vzpomněl, že vlastně tohle to už tady dávno bylo. To je popsaný už, to už tady proběhlo. Sice to nebyla reality show, byl to film, ale když si vzpomenete, co pak je to za vojáka, to byl úplně stejný princip. Vojáci utíkali, schovávali se a důstojníci je chytali. Takže vlastně asi nic novýho, ale i tak se těším.

0: Tina, rytmus, příběh, tak většinou jsou písničky o lásce, ale někdy to bývá i obráceně, o nelásce, jako tahleta písnička byla o rozchodu a i když to bylo o rozchodu, nebylo to vůbec smutný, prostě to je život. 10.25 posloucháte Hitrádio North Music a když jste ráno jeli do práce, možná jste si všimli toho, že je velká zima. 3 stupně Celsia byly, je chladno a cítím to i na sobě, že mě občas pobolívá v krku. A pokud se podíváte na náš Facebook Hitrádio North Music, tak tam uvidíte výborný příspěvek, týká se to nemocí a zní takto. S manželem máme oba rýmu. Jediný rozdíl je v tom, že já vařím a uklízím a on umírá. To je realita.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
9: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami.
20: města zase ozáří ranní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu.
21: Jsme tvoje Hit Radio.

devadesátkách, Ekvádor, teď nově Rock My Body, Rehab, Ina a Seš, právě teď na Hitradu Nord Music s vámi. Dan, krásné dopoledne a pozor, pozor, pozor, do Prahy dorazí Akta X, konkrétně představitel Maldra, David Duchovny, protože přijede se svojí kapelou zaspívat. To jste asi nevěděli, že jo, možná, že David Duchovny zpívá. Ano, a docela mu to jde. To je pecka Half Life. Ještě jednu tady mám, Leon. Za mě jako dobrý, David Duchovny, Maldr zpívá dobře. Ta kapela, pokud byste hledali, se jmenuje stejně jako on, tedy David Duchovny, budou v Praze, ale za mě stejně, já si myslím, že ten největší hit od Davida Duchovnyho je tenhle. To má melodii, zvuk to zní, akorát to nespívá, no. A tenhle hit už asi těžko kdy David přebije.

0: dneska už legendární song The Sound of Silence, původního dvojice Paul Simon a Garfunkel. Je to hodně starý kousek a právě jeden z dvojice, Paul Simon, dneska slaví narozeniny a Paul Simon neslaví 85 let, přátelé. To už je takový dědeček, ale daří se mu dobře, takže všechno nejlepší. A pro vás, pro ostatní, už za chvíli něco pro lepší den. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside. Zase trošku popoženeme tu pracovní dobu kousek dál, co? Souhlasíte? Já myslím, že ano. Už za chvíli. Buďte s námi. Jsme Hit Radio Rock Music.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý.

0: všechno dobrý.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Potřebujete připravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
5: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
9: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
13: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
14: No jo, ale jen na rok.
15: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
13: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
16: Under Armour makes you better.
17: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na Under Armour.cz.
18: Mami, já mám řidičák!
19: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
20: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
21: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
5: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Hit Radio Nord Music.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: a hned to v autě jde líp, co? Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, s vámi Hit Radio Nord Music, bude 11 hodin. Pojďme se podívat, jaký bude počasí, na zprávy a taky, jak to jezdí.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Děčíně v Kališní ulici se srazila dvě osobní auta u křižovatky s Ústeckou. Na D7 pozor mezi 35. a 51. kilometrem směrem na Chomutov bude probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Třetina dospělých podle průzkumu využívá umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla dokonce více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. V Českém středohoří vysadili včera přírodovědci vzácnou rostlinu zvonkovec liliolistý. Celkem 84 sazenic kriticky ohroženého druhu předpěstovali v botanické zahradě v Teplicích. Louky nad Ústím nad Labem jsou posledním lučním místem této rostliny, která sice roste ještě na dalších 4 místech v Česku, ale jenom v lese. No a fotbalisté pražské Slavie dnes nastoupí ke druhému utkání Ligy mistrů. V Azerbajdžánu vyzvou Sabah Baku a pokusí se ukončit sérii 20 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže. Pražané jsou favority, soupeř totiž patří k největším outsiderům Ligy mistrů. Zápas začne ve 6:45. Na severu Čech bude jasno až polojasno, dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět, odpoledne začne ale od západu zase přibývat oblačnosti a večer může i zapršet, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný dopoledne přeje Dan a na Instagramu se objevil člověk, kterého by se tam v životě nečekali. Opravdu, budete koukat, za chvilku řeknu víc, teď je tady share.

Další porce, dobrý nálady. Miles Smith, nice to meet you. S vámi Hit Radio North Music. Všem krásný úterý přeje Dan. A pojďme si říct upřímně, že sociální sítě jsou trendem moderní doby a každý by tam měl být. Ale ne, všichni, není to pro všechny. Někdo se tomu vyhýbá. A představte si, že na Instagramu se objevil člověk, kterýho by se tam asi nikdy v životě nečekali, ani já ne. O to bylo větší překvapení. Tady je pro vás malá nápověda.

0: Kdo doufá v sebe, našel nejlepší oporu, tvrdil Karel Havlíček Borovský. Řekla bych, že něco pravdy na tom bude. Dobrý den, začíná kalendář.
1: Ano, je to ona, Saskia Borešová, legendární televizní hlasatelka, která se teď prezentuje kalendáriem, to znáte asi z toho nejvíc. Možná si ani už nepamatujete, že kdysi byla televizní hlasatelkou. A další takový znamení je, že je stále stejná. Je jí 80 let a Saskia Borešová se v 80 letech přidala na Instagram. Pozor, ale ne ledajak. Ona to svoje kalendárium posunula kousek dál. Saskia Borešová se v 80 letech bude jmenovat AI. Ten její kanál se jmenuje Nebojte se AI a píše AI srozumitelně a bez obav pravidelné tipy, rady, ale také prompty a doporučení. A pokud byste Saskii Borešovou na tom Instagramu hledali, tak ji najdete úplně jednoduše. Saskie se nebojí, tak se jmenuje ten profil. Saskie se nebojí a pokud tam ťuknete a dáte sledovat, tak se vám ozve toto.
2: Ano, jsem to já, Saskia Burešová, a poprvé na sociálních sítích a budu ráda, když tento profil budete sledovat.
1: Peklo zamrzlo.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracený, Obuj si mé boty a možná sledujete ten odklon Marka Ztraceného od písniček o lásce. To je druhá, která není o lásce, třeba ta první byla Pane Bože, ať už je pátek, že jo, modlitba za pátek, to bylo o pátku. Teď zase o tom, že máme si obout jeho boty a ta láska se kam se někam vytratila. Asi trošku změnil životní pohled Marek Ztracený, nicméně vy víte, že chystá nový koncerty, bude jich 7, budou na Šumavě a mám pro vás špatnou zprávu, už jsou vyprodaný, takže jedině počkat, pokud Marek nepřidá dalších 7. Jsme Hitrádio do North Music.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
5: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
6: www.bibík.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespadne deš páříma s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Já chci do divadla.
3: Já zase mám pořádný koncert.
4: A já do kina.
5: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
13: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
5: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
7: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
16: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Leony, Don't Worry. S vámi Hit Radio Nord Music, krásné úterý, 12:08. A protože víme, že rádi vzpomínáte, máte rádi vzpomínky a rádi se vracíte v čase, tak pro vás chystáme další retro víkend s Hit Radiem 90. A vezmeme vás zpátky do dob, kdy jste chodili na party, kdy jste zažili ploužáky, kdy jste pařili do rána, neřešili jste vůbec nic, jenom to, abyste byli prostě s kamarády někde na party. A v té době taky bylo období takzvaných boybandů. Si vzpomínáte určitě East 17, Backstreet Boys, tady u nás doma Lunatic, skupina Take That, New Kids on the Block, taky Westlife, anebo parta Boyzone. A tahle parta, to je pro mě překvapení, já jsem to v té době nevěděl vůbec, jo, až teď s odstupem času to zjišťuju, tak tahle parta převzala jednu pecku od kapely, která se jmenovala The Osmonds. To jsou oni, to z roku 1974, Love Me For A Reason. Na partě Boyzone se tak líbila, že o 20 let později si ji předělali podle svýho a tohle se hrálo na dýzách v roce 1994. Boyzone, Love Me For A Reason a už od pátku do neděle další retro víkend z Hit Rádia 90. Tady u nás na Hit Rádiu Nord Music.

0: Coldplay, Burna Boy, Replay, s vámi hitrá do Not Music, 11:45, 1 minuta k tomu, to znamená, že dnešní dopoledne se chýlí do finále, pomalu se loučí Dan, za chvíli srdcovky a tam, přátelé, dorazí taky Phil Collins, na to si počkejte, no a další dopoledne LSD už zítra o 9, kdy nám Lucie Schlegr prozradí, jaký to bylo poprvé v TV, kdy měla svůj vlastní pořad, a taky vás čeká zítra hvězdný host, youtuber a mistr pan Řezník, mistr Málek od 11, takže důvod být stále zítra v North Music. Mějte hezký úterý a zítra o 9, čau.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
3: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
2: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to dáta zaplatí, jo.
4: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
2: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Heslo k Wi-Fi u tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man.
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
6: Když stavebnice, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
11: když se to má podařit.
12: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
13: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
14: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
13: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
15: Franto, co pak všechno se dá sušit?
16: Ovoce, houby, bylinky i maso.
15: A tvůj Bůček?
16: Ten už nestihneš.
17: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
18: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší pomlčka nábytek.cz.
7: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
16: Jo, jo.
7: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
16: Co mě zrovna napadne?
19: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
20: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
21: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hitrádio. Gimme, gimme.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Děčíně, v Kališní ulici, srazila se tam dvě osobní auta u křižovatky s Ústeckou. Počítejte s omezením. A ještě na výjezdu z Karlových Varů ve směru na Chomutov u Dalovic budou na Krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít!
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
4: tak Mironet! Klikni!
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Policistům, hasičům, celníkům i příslušníkům vězenské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Zadržování vody v krajině, řešení vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. To jsou priority Národní koalice pro boj se suchem. Vláda chystá novelu vodního zákona, která by umožnila využít vyčištěné odpadní vody pro vybrané účely. Náměstek ministerstva životního prostředí Pavel Vlček.
12: Umožní využívat ty vyčištěné odpadní vody pro zalévání závlahy a podobně. Jo, to je velmi důležité, aby jsme vlastně pitnou vodu neplýtvali na takovéto činnosti.
11: Český hydrometeorologický ústav pak zmapoval zhruba tisícovku obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem. Mapa je dostupná na jeho webu. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Tamní vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Teď ještě pohled k nám.
2: Nemocnice v Mostě získala rekordních 21 nových lékařů. 16 nováčků, 13 žen a 3 muži už posílili tým napříč klíčovými odděleními. Do konce roku k nim přibude dalších 5 kolegů. Zatímco ještě loni nastoupili do nemocnice pouze 2 absolventi a rok předtím dokonce ani jeden, letošní statistiky trhají rekordy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno. Místy to budou kazit mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne se ale začne zatahovat a teploty 13 až 16 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je tady úterý pravé poledne a nám začínají opět ty pravé legendární hity, na které velmi rádi vzpomínáme. Jsou tady srdcovky na Hit Rádiu a dámy, holky, děvčata, hned takhle na úvod, tady mám pro vás boyband. Letos je to 30 let od jeho založení, začali v roce 1996. A časopis Rolling Stones tak ho označili jako nejúspěšnější boyband na světě. Na to já říkám, no, kdo jsem já, že bych jako soudil, ale Tady si nejsem úplně jistý, a tak se ptám, kdo jsou podle vás víc? Kde je lepší boyband? Backstreet Boys a nebo NSYNC? Dejte vědět na 777-937-777. Podle Rolling Stones jsou to... Lucie, co myslíš?
11: Já si myslím, že Take That.
13: Výborně. Děkuju. Ano, a takhle my to tady máme každý den.

0: Srdcovka číslo 1 NSYNC ve 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A i přesto, že časopis Rolling Stones označil NSYNC jako nejúspěšnější boy band na této planetě, no tak u vás tady na Hit Rádiu evidentně rozhodně vedou Backstreet Boys teda. Jako když to tady spočítám, tak dva hlasy v SMS-ce přišly pro NSYNC, jinak je to všechno jenom Backstreet Boys, Backstreet Boys, Backstreet Boys. A dokonce tady mám i zprávu a fotku tady od hezký dvojky Lenka a Martin, že byli v Německu před pár dny na Backstreet Boys na koncertě a že to prý bylo fenomenální. No tak krásný. Když jsme u těch fenomenálních věcí, tak co se týká NSYNC, tak si pamatuju, že tady měl tenkrát taky Justin Timberlake fenomenální účes. Vypadalo to, jako když rozbalíte čínskou polívku v pytlíku, takovou tu typickou, co jsme jedli všichni, že jo, v pubertě. A vezmete ty nudle, tak jak jsou, v té tvrdé kostce, nezalejete je vodou, ale normálně takhle tvrdý a takhle se jenom dáte na hlavu a to je všechno. Tak přesně takhle, takovýhle účes měl tenkrát v těch 90. Justin Timberlake. No jo, no, tak každý jsme měli nějaký úlet na hlavě, to je pravda. A možná, že i vy jste zažívali tenkrát, kdy si takový ty melíry přes tu čepici, jak se to tahalo, že jo, samozřejmě, takovým tím háčkem a pak se na to dával peroxid, no. To je taky něco, co už dneska v kadeřnictví asi jen tak neuvidíte. Dáme si 80. léta, druhá srdcovka na Hit Rádiu, Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: Skupina Sugar Babes, Too Lost in You. A píseň, která se objevila také ve filmu Love Actually, tedy Láska nebeská. A možná, že je to pro vás stejně tak, jako pro Simču, velmi výjimečná píseň. Tady je důkaz.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Simča mi totiž poslala zprávu, ahoj Jiříku, no to si děláš srandu. Tak tahle srdcovka normálně má husí kůži, je to píseň z mé svatby, měli jsme na ní novomanželský tanec. Miluju tu skladbu z filmu Láska nebeská a už od puberty jsem jí měla vysněnou, že ji budu mít jednou na svatbě. Teď v září jsme měli výročí 7 let, máme dvě krásné děti a já jsem dnes v práci díky tobě nejšťastnější na světě za to, že si to zahrál. Moc děkuju za zahrání. Zdraví Simča. No, já můžu jít domů, já mám dneska hotovo. Simčo, děkuju, teď jsem momentálně nejšťastnější na světě já. Tak to už jsme dva teda, co si teď budeme v úterý lítat na obláčku. To je nádhera. Vy taky můžete být dneska teda společně s náma na tom obláčku, taky můžete být šťastní, pokud uslyšíte na Hitrádiu tu vaši srdcovku. A i když ještě ten nemá být správně ten čas, kdybyste měli začít psát, co byste chtěli slyšet, tak na druhou stranu, hele, žijeme jenom jednou, jak se říká, není čas ztrácet čas, a tak vemte telefon a už teď mi klidně napište na 777-937-777, jaká srdcovka vás dostane na ten šťastný obláček, abyste tam poletovali s náma. Jaká je srdcovka, kterou byste dneska chtěli slyšet, která vás udělá nejšťastnějším na světě, nebo nejšťastnější, to už samozřejmě nechám na vás. Pište, těším se moc a my si dáme čtvrtou srdcovku, než si dáme ještě kabáty, což mimochodem bude srdcovka s číslem 5 pro dnešní den. Real McCoy pro vás vybírám. Love and Devotion na Hit Radio.

0: dneska teď už nemůžete říct, že byste neměli v práci pohodu. Kabát a pohoda, takhle kolem oběda, tak to je pátá srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal. Tohle je na to dnešní ráno. Taky už jste dneska poprvé ráno škrábali. Šílenost.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo. Zamrzlý okna u auta dneska ráno, to není jediný překvapení, který nás čeká v rámci úterního dne. Je dneska úterý? Jo, dobrý. Uf. Dlouhý týden před námi. Mám tady ještě jedno překvapení, ale pořád nevím, který to bude. To se nechám překvapit i já. Srdcovka na vaše přání. 777-937-777. Dejte vědět, co vám dneska udělá radost. Těším se moc. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky, to nechám na vás. My si za chviličku dáme ještě trojici David Guetta, tedy Swims a Townsend I. Dáme jejich hit Gone, Gone, Gone. A hned na to bude srdcovka na vaše přání. Kde jinde než tady, na vašem oblíbeném Hit Rádiu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: trenirkarna.cz
11: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
13: No to není možný.
12: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
14: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Já chci do divadla.
16: Já zase na pořádný koncert.
17: A já do kina.
18: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
19: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
20: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
19: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
10: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Radio.

0: Kde jinde než na Hitrádiu můžete slyšet takovouhle nádhernou věc? David Guetta tedy svým Stones and I na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Ten mi tady málem zase skolaboval. Díky moc za všechny zprávy, co posíláte. Je to těžké něco vybrat. Katka třeba píše: ahoj do rádia, zahraj mi prosím nějakou jakoukoliv nakopávačku do dnešního dne. Mě toho 13. dává dnes zabrat, nějak se mi nic nedaří a jediné, co mě těší, je Hitrádio. Děkuju a všem přeju lepší den, než mám já. Kači, tak to asi nebude nic těžkýho, teda, jak tě tak poslouchám. Snad se to zlepší. Nicméně hodí se to, protože Tomáš píše: čau, strašně dlouho jsem neslyšel Aerosmith a Run DMC. Tohle jsme jeli celou střední. Je to masakr energie, je to paradox, ale díky Run DMC jsem objevil Aerosmith. A díky Aerosmith se ze mě nakonec stal rocker. Jak se říká, životní cesty jsou nevyzpytatelné, Hitrádio poslouchám roky, ale tohle jsem u vás ještě neslyšel. Nevím, jestli to tam máš a jestli to můžeš zahrát, ale pokud ano, zlepší mi to den. No tak, taky nevím, jestli jako můžu, ale tohle jsou srdcovky, s kterým občas můžu dělat, co chci. Mimochodem, v 70. letech Aerosmith vydali Walk This Way, v roce 86 to Run DMC předělali, dali se dohromady a rok na to je pověsili do síně slávy. Chápete, že tenhle hit je stejně starý možná jako vy? 40 let. Tak tady to je, na Hit Rádiu, srdcovka na přání.

Posloucháte Hit Radio a také úterní srdcovky. Dneska máme 13. října, zaplať vám Bůh, že není pátek. I když na druhou stranu, takhle na začátku týdne, bylo by lepší, kdyby už teď byl pátek, i přesto, že bychom věděli, že to je pátek 13. anebo jsme radši jako, že 13. úterý.

0: To je jenom jako, kdybyste si neměli o čem v práci povídat, tak tohle můžete rozvést trošku. My si dneska po 14. hodině budeme povídat taky na velmi zajímavé téma, protože tady řešíme, řešíme tady situaci, velmi trapnou situaci, která se stala. Že jste někdy někam vlezli a vlezli jste tam, kam jste neměli. Jo? A buď je to prostě jenom blbý místo, anebo blbá doba, anebo úplně, jak se říká, prostě v nevhodnou dobu na nevhodném místě. Tak o tom si budeme dneska povídat po 14. hodině tady na Hit Radio, takže klidně, teoreticky, jestli máte nějaký takovýhle příběh, můžete se do naší diskuze zapojit i vy, a to na 777-937-777, tedy na WhatsAppu Hit Radio. Posílejte mi zprávy, posílejte mi hlasovky, po 14. to všechno probereme a já vám ještě v průběhu dnešního odpoledne do té 14. hodiny, tak vám ještě pár těch trapných příběhů, co my tady máme, řeknu. Máte se na to těšit. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi, to víme, to je jasný, srdcovka na přání už taky proběhla, díky za ten výběr. Zítra ve 12 budou srdcovky opět pokračovat tady na Hit Radio. No a dneska do 13. hodiny ještě Kamrát, Činasky, taky Temper City a v jedno nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další čtyři modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
17: No jo, ale jen na rok.
18: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
16: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
19: Hit Radio.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 13 hodin, čekají nás nejnovější zprávy. Rodiče, máte doma, nebo v úvozovkách řečeno doma, vysokoškoláka? Pokud ano, pokud vaše dítě chodí na vejšku a sportuje, tak víte, že může získat příští rok podporu od státu? Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám řekne další informace ve zprávách přesně v jednu. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D6 mezi 80. a 79. kilometrem směr Praha bude u Kranice probíhat údržba vozovky a stejně tak na D7 mezi 35. a 51. kilometrem směr na Chomutov. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 13. hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš plánuje změny ve vládě. Píše to Deník N, podle kterého chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macenka ale výměnu odmítá. Sportující vysokoškoláci mohou i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu Unie se vyčlenil přes 15 milionů korun. Čím a komu projekt pomůže, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
8: Program klade důraz také na duševní a sociální zdraví nebo prevenci nemocí. Železniční doprava přes Žilinu na severu Slovenska od rána opět funguje bez omezení. Provoz v důležitém uzlu, který leží na hlavním slovenském koridoru na trati do Česka a Polska, byl omezen po požáru zabezpečovacího zařízení na konci září. A teď se podíváme k nám.
1: Městské infocentrum v Litoměřicích se dočká modernizace. Rekonstrukce přinese příjemnější prostředí pro návštěvníky a lepší technologické vybavení. Než ale rekonstrukce začne, je potřeba přestěhovat zázemí do náhradních prostor. Infocentrum proto bude ode dneška až do soboty 17. října pro veřejnost mimořádně uzavřené.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno. Místy to budou kazit mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne se ale zatáhne a teploty maximálně 16 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Ještě možná někdy na polední pauze v restauraci nebo v kuchyňce, že máte oběd taky z domova, anebo už prostě v té plné pracovní, v tom plném pracovním nasazení. Jsem rád, že jste s námi. Vybírám pro vás hity Luis Capaldi, taky Eagle Eye Sherry a začínáme Shakirou hitem Zoo. Zoo, kdybyste vyrazili na podzimní prohlídku do zoo, bude to krásná procházka, jenom prosím nelezte do výběhu mezi tygry. Předpokládám, že jste taky viděli nebo minimálně jste slyšeli o tom, co se stalo v Anglii, v zooparku, kde chlapík vlezl do výběhu mezi tygry. Tygr si ho všimnul, chlapík to nepřežil. Mám tady i aktuální zprávu, která teda zatím není úplně 100% podložená, ale vypadá to, že ten tygr nadkonec utracen nebude. Tak zaplať pánbůh. Ale opravdu, dávejte na sebe pozor. A pokud budete mít někdy nějaký opravdu jakože vyloženě debilní nápad, zkuste ho prosím nedělat.

0: Na Hit Radio Someone You Loved. Máte ve svém životě někoho, koho milujete? Ano? Tak super. To je jackpot, ne? No tak chápu, že si člověk prostě musí občas vystačit sám. Teď prosím, bez dvojsmyslu, ano, není středa a naše středeční roleta dvojsmyslu na Hit Radio. Vystačit sám, myslím tak, jakože sám se zabavit a i sám se sebou zapařit, jo? Inspirací vám může být chlapík ze Spojených států, co se teď stalo virálním po tom, co ho vyvedla policie z fotbalového stadionu, protože na fotbalový stadion přijel s kočárkem pro dvojčata. Už teď je vám určitě jasný, že v tom žádný mimina nebyly, ale co v tom bylo? On měl v tom kočárku pro dvojčata 18 piv. Jenom pro sebe. Na ten zápas. 18 piv. Já tleskám. Jo, nemusíme se bavit o tom, jako jestli to dokáže jako vypít sám, nebo jestli hledal takhle jako nějakou zpřízněnou duši, to je fuk. Já jsem spíš jenom hledal v tom článku, jak je tam vlastně jako uskládal. A jestli to byly plechovky, a nebo jestli to byly lahváče. Pokud to byly plechovky, tak je to celkem jedno, ale pokud to byly lahváče a on je tam dokázal poskládat tak, že o sebe necinkali a že je opravdu vezl jako ty miminka, no tak myslím, že tohle by měla ocenit jako každá single žena a říci, ten chlap ví, jak se postarat o miminka. Tak možná, že i to je pro vás inspirace teď na podzim. Jenom to ale nepřehánějte úplně s těma 18 pivama. Víte, jak to je, jo? Hezky, zvolna, v pohodě. Hlavně nepřeceňovat vlastní síly. Dáme si tady jednu zamilovanou. Jelen, ještě jednu noc na Hit Radio.
1: Když

0: Rudimental na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio 13. října a jestli máte rádi různé mezinárodní dny, tak dneska je docela zajímavý mezinárodní den, a to den bez podprsenky. Takhle, nevím, kdo to vymyslel, naříjen, jo? To je nesmyslně. Mnohem lepší by to bylo v červenci. Ale takhle, to je náš mužský pohled na věc. Samozřejmě ono, pochopitelně je to úplně o něčem jiném. Není to jenom o tom, že dámy, jak se říká, dobrý den, holky ven, a že váš hrudník má dneska volno, ale mezinárodní den bez podprsenky tak má samozřejmě zásadní smysl. Celá takhle akce vznikla jako kampaň za prevenci rakoviny prsu. Pointa je v tom, že by se holky měly pravidelně kontrolovat a nestydět se za svoje tělo. Pod hashtagem No Bra Day se připomíná, že zdraví je důležitější než dokonale vytvarovaný dekolt, který dámy pod kůží tlačí celou směnu. Takže holky, vy máte dneska svůj den, no a pánové, nám to začíná zase za chvíli. Od listopadu my máme svůj měsíc. Já nevím, co je lepší, no. Takhle vím, na první dobrou. Vyměnil bych vždycky den bez podprsenky za knír pod nosem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
4: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firmanazážitky.cz.
15: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
18: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

odpoledne, končit pak budeme v neděli v 18 hodin a to znamená, že vás čeká desítky hodin největších hitů za posledních minimálně 30 let. Bude to skvělý, navíc v sobotu a v neděli, tak tady za mikrofonem budou i naši kolegové z Hitrádia 90, což je vlastně pořád, řekněme, takové naše nové Hitrádio, můžete ho naladit v dabu, které vám hraje non-stop, tedy 90. léta. No a naši kolegové tak přijdou sem k nám do studia, tady za tenhle mikrofon, kde teď sedím já, a provedu vás naším retro víkendem. A věřím, že to bude jedna hudební perla i historka za druhou. No a když už se o tom bavíme, tak se pojďme naladit. Mám tady hit, který vyšel v říjnu roku 98 v Itálii, to znamená, že páni, mu bude taky za chviličku 30. A poznáte ho hned podle prvního tónu.

0: Run, run, run, tedy utíkej, utíkej, utíkej. Tak to je pro vás zpráva, kdo jste ještě v práci. Kdyby byl pátek, bylo by to lepší, kdyby se ta píseň jmenovala Rum, rum, rum. Ale to už je úplně jiná dimenze. Za chviličku na Hit Radio Taylor Swift a The Fate of Ophelia a zároveň po 14. hodině spolu dneska budeme řešit docela jako vtipné téma. A to, jestli jste někdy byli na nějaké místě, nevhodné místě, v nevhodnou dobu. Přišli jste někdy někam, kde jste neměli být? Můžete psát vaše historky, vaše trapné situace, anebo samozřejmě trapné situace vašich známých, po případě rodinných příslušníků, na WhatsApp Rádia 777 937 777. Můžete posílat taky hlasovky, můžete klidně psát i do storíčka na Instagram Jirka Pelnář. Všechno to tady dáme dohromady a po druhé hodině odpolední, tak to probereme. Sám jsem zvědav na všechny trapasy, které se vám kdy v životě staly. A zároveň je to taky pro vás jako dobrý v tom vědět, že nejste sami, jo? Protože tohle se opravdu děje každému. Za chviličku další hity a pak jdem na to. Na Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
8: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
9: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
10: www.bibík.cz.
11: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu, a to přesně ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy. Co nás čeká, co nás nemine, tak to uslyšíte už za pár okamžiků. Teď ještě aktuální doprava, kterou pro vás máme připravenou. Tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, v Žadci, na Chelčického náměstí. Mezi křižovatkami s Dlouhou a Nádražními schody je silnice neprůjezdná z důvodu prací na silnici. A ještě v Lovosicích v Terezínské ulici bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace pro rozvoj venkova. Obdrží bezmála 2,5 miliardy korun. Největší část podpory je na investice do zpracování zemědělských produktů. V žádosti se podávají prostřednictvím portálu Farmáře. Dotace jsou součástí společné zemědělské politiky Evropské unie. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Odevzdávat bychom je měli výhradně do lékáren, popisuje manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
13: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jich bezpečnou likvidaci.
12: Pravidelně bychom měli kontrolovat také lékárničky svých rodičů nebo prarodičů. Francouzští studenti ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Teď ještě pohled k nám.
1: V litoměřické nemocnici zahájila provoz nová zubní ordinace. Nedostatek zubních lékařů v menších městech je dlouhodobým problémem. Ordinaci budou moci využívat i lidé, kteří jsou delší dobu hospitalizováni na lůžkových odděleních, aby nemuseli cestovat za svým zubařem. Pracoviště najdete v prvním podlaží pavilonu B.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, místy to budou kazit mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne se ale začne zatahovat a teploty 13 až 16 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Trapasy, tak to je téma pro dnešní odpoledne, tady po 14. hodině. Stalo se vám, že jste někdy vešli někam, kde jste vlastně být vůbec neměli? Takhle, občas je to pocit, který máme v práci, že jo? To o tom žádná, to jsme zažili všichni. Ale skutečně, že jste prostě vešli někam, kde jste najednou si říkali, a tak tohle je opravdu úplně mimo, tady jsem být neměl nebo neměla. Byli jste někdy ve špatnou chvíli na špatném místě? Stalo se vám to? Dejte vědět 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky, za chviličku si dáme vaše příběhy. Těším se na to moc. Do té doby na Hit Rádiu španělský ptáček Enrique Iglesias.

Úterní odpoledne, Enrique Iglesias, posloucháte Hit Radio a dneska si povídáme o tom, jestli jste náhodou někdy nebyli na nevhodném místě v nevhodnou dobu. Stal se vám nějaký trapas? Tak třeba Petr z Nového Jičína píše: ahoj, já se jednou trochu opil a cca ve dvě v noci šel domů. Bohužel jsem minul svoje patro a zastavil se o patro vejš. Bohužel soused nade mnou měl odemčeno. Bohužel měl klíče v zámku a já zamknul a pověsil je na zeď k ostatním klíčům, co tam měl. Bohužel má dispozičně úplně stejný byt jako já, bohužel včetně ložnice, bohužel jsem si tam lehnul, když jeho paní zařvala, zařval jsem taky a běžel ke dveřím. Bohužel byly zamčené. Bohužel jsem pořád křičel a marně hledal klíče na zdi. Dneska už se tomu jenom smějeme. Dobrý, co vy na to? Lenka ze Zlína. Ahoj, já jako studentka jsem jednou vlezla na záchod pro kluky, protože u holek byla fronta. Jasně, to si je furt. Zamkla jsem se v kabince a slyšela, jak si dva kluci u pisoáru povídají, která holka ve třídě je nejhezčí. Pak začali řešit mě. Jeden řekl, že mám krásné oči a druhý, že mám velký zadek. Vylezla jsem a povídám: tak díky za recenzi, kluci. A jeden si z toho počural boty. Dobře mu tak. Tohle taky hezký. Ahoj, budeme mi říkat třeba paní Machalová. V kalendáři jsem měla napsáno Ginda, tak jsem si pečlivě umyla celý spodek a šla jsem do čekárny. No a čekárna sousedí se zubní ordinací. No a místo z Gindy se ozvalo od zubaře: paní Machalová. Takže spodek jsem měla umytý, ale zuby jsem fakt po obědě vyčištěný neměla. Děkujeme. Bez komentáře. Co vy? Stalo se vám někdy něco podobného? Dejte vědět 777 937 777. Hey!

0: Na Hit Rádiu Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si, a vy si vzpomenete na nějaký trapas, který se vám stal, když jste přišli někam, kde jste neměli vlastně jako co dělat. Tak na to se vás ptám, mám tady nějakou hlasovku, tohle mě pobavila hodně.
1: Ahoj, no mně se stalo, že jsem přišel na pohřeb o týden dřív, takže jak to vyprávím, tak mi vždycky říkají, to on snad ještě ani neumřel, ne? Takže to byl takový jeden můj takový trapas.
0: Krásný trapas, doslova do písmene ze života. Mám tady taky zprávu z Instagramu, Eva píše, jestli jsem byla někdy na nevhodném místě v nevhodný čas? Ano, přijela jsem k soudu, kde měl proběhnout rozvod. Můj rozvod. Ale přijela jsem o den dřív. No, to se tak někdy stane. Každopádně mám tady jakože úplně top, za mě nejlepší, dobře poslouchejte. Píše to Jana. Ahoj, ne, pardon, kde to mám? Tady to mám, ano, Jana, Český Budějovice. Čau, jednou jsem si v akvaparku spletla dveře a vlezla do pánský sprchy. Byla jsem bez plavek, oni taky. Jeden pán se mě zeptal, jestli jsem nová uklízečka. Já jsem ze stresu řekla, že ano, a začala jsem sbírat ze země šampóny. Vydržela jsem tam asi minutu, než mi došlo, že vůbec nemusím uklízet. Za mě strop. Za mě skvělý. Ještě tady potom Jana píše, že manžel tvrdí, že prý poprvý v životě udělala něco v domácnosti dobrovolně, no tak. Nádhera. Tak díky za všechny zprávy, které vy jste dneska posílali. Dáme si zítra zase další téma. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Teď Miles Smith.

0: Nickelback taky přijedou do Čech. Je 14 hodin 22 minut, za chviličku ještě Lipo a Krištof, taky Cyril. No, přišla mi tady ještě zpráva, ahoj, nestihla jsem všechny trapasy, tohle je věc, která mě opravdu baví, cítím se, že nejsem kopyto sama. moc hezké. Tak pokud jste nestihli i vy trapasy a chtěli byste se cítit tak, jako že nejste kopyto úplně sami, tak máme pro vás dneska, možná to tam dáme ještě v průběhu dnešního odpoledne, takovou malou ochutnávku těch trapasů, který jste mi posílali. Dáme to samozřejmě na sociální sítě, proto se vyplatí taky na Instagramu sledovat Hit Radio. Tak tam buďte s námi, můžeme tam tvořit takovou příjemnou komunitu přátel. Za chviličku tedy další hity, užívejte dnešní odpoledne.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Heslo k Wi-Fi u tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka až oproku přináší?
10: Apple iPhone 17 256 GB, chytrá volba právě teď.
11: Když mobily?
10: Tak Mironet, klikni dvakrát!
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
13: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firmanazážitky.cz. Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiče to potom platili.
1: Zvyknul jsi, že když něco posperuješ, tak to zaplatí, jo.
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
1: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

roku. Bez streamování, bez algoritmů. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listí.

0: jistě se nám blíží 15. hodina a také nejnovější zprávy na Hitrádiu. Zhruba za čtvrt hodinku uslyšíte aktuální info z dopravy, ze světa i z regionu. No a než budou zprávy a než si to tady převezme naše odpolední show, stihneme ještě Kešu i Barcelonu, tedy novinku od Sebastiana. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra a vy se taky těšte, protože bude středeční ruleta dvojsmyslů a poledne začneme nejlepší půlhodinou v českém éteru srdcovkama na Hitrádiu. Tak se smějte.
1: Hitrádio Nord Music.

0: obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
2: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet. Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Franto, co pa všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj Bůček?
7: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. domov@elektro.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
14: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přeju krásné odpoledne všem řidičům. Na hlavním tahu z Chomutova na Prahu u Postoloprt došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Tady projíždí se kyvadlově, takže počítejte se zdržením v obou směrech. A dálnice D8, 75. kilometr ve směru od Drážďan na Prahu, tady narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s omezením, ale kolona se zatím netvoří, tak aspoň nějaké dobré zprávy. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Česko má za sebou jednu z nejchladnějších rán letošního podzimu. Na Šumavě naměřili minus 10 stupňů, v Plzni pak minus 2,5 stupně a v Jihlavě minus 2,1. Mrzlo ale také v dalších velkých městech. Koncem týdne se ale zase oteplí až na 18 stupňů. Letiště v německém Norimberku je dočasně uzavřené. Důvodem je podezření na nouzovou situaci ve vzduchu, která by podle německých médií mohla souviset se spatřením dronu. Podrobnosti zatím nejsou známé. Maďarský parlament zrušil právní ustanovení namířená proti LGBT plus komunitě. Pro změnu hlasovalo 139 poslanců, proti jich bylo 59. Dosavadní pravidla, která v roce 2021 prosadila vláda Viktora Orbána, zakazovala zobrazování homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti. Nově má zákon chránit nezletilé před obsahem, který by mohl vážně narušit jejich vývoj. No a Bulharsko hlásí další dronový útok na dvě lodi v Černém moři u svého pobřeží. Jedna z nich se potopila a 11 lidí se pohřešuje. Premiér Rumen Radev požádal o pomoc Evropskou unii a NATO a předvolal ruskou velvyslankyni. Podobný útok země zaznamenala už minulý týden.
6: Ranní mlhy jsou definitivně pryč, no a na severu Čech si teďka užíváme sluníčko. Tak užívejte, užívejte, protože k večeru by se měly na oblohu vrátit mraky a pozor, večer ojediněle může někde sprchnout. Jinak nejvyšší dnešní teploty 9 až 16 stupňů. No a ve středu, středa začne na severu Čech deštěm, ráno může místy sprchnout, nicméně postupně se obloha uklidní a bude oblačno až polojasno a 14 až 17 stupňů.
1: Práci padla, na silnicích kolony. A na zadním sedadle tahle severočeská dvojka. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music je tady.
0: Tak vy už 5 minut slepujete u té vrátnice, kamarádi. Aha, dočkali jste se konečně. Odpíchnout si a alou domů. Máme 3 minutky po 3. hodině. Krásný úterý přeje Káťa a Kamila, můžeme odstartovat. Padla!
6: My jsme si píchli taky, ale naopak směrem do práce. Nám to teprve začíná a začíná to první peckou. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Takže dámy a pánové, One Direction.
1: Odpolední show Hit Radia Nord Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus severních Čech. Zlepši si náladu.

0: ten nářez, který potřebujete po práci, pořádně si zařvát. Se do toho opřela, čověče. Kapela Linkin Park, Up From The Bottom, 10 minut po 3. hodině na Hit Radio North Music. Krásné úterní odpoledne, přeje Padla.
1: Dneska začínáme, přátelé, otázkou. Čím jste dneska platili? Třeba ráno, když jste šli do práce, tak jste si kupovali sváčů, nebo jste byli na obědě, kde jste museli zaplatit. Možná už jste stihli i odpolední nákup, ale čím jste platili? Klasicky penězma, platební kartou, mobilem, chytrýma hodinkama. To už je dneska všechno běžný, že jo?
0: No počkej, ty jsi řekl první penězma, na ty já jsem dávno zapomněla.
1: Já ještě platím penězma.
0: Ty už u sebe vůbec skoro nemám.
1: To já jo, protože jsou místa, kde nic jiného neberou.
0: A to je pravda.
1: Ale pozor, jestli to ještě nevíte, do kapsy nás strčilo Slovensko.
0: Slováci?
1: Přátelé, Slováci jsou o krok dál a na Slovensku teďka zkoušejí úplně nový způsob placení, a to sice placení nechtem.
0: Že si odstřihnu, tak kolik mám zaplatit, mladá paní? Ne?
1: Ne. Normálně na Slovensku zkoušejí dávat na nehet čip. Prostě ti dají na nehet čip, aby ti tam držel, tak ho normálně přelakuješ tak, jak jsi zvyklá, když si lakuješ nechty, on ti tam opravdu drží a to slouží jako placení. Takže ty pak kamkoliv přijdeš, nemusíš sebou nic nosit, nikdy na to nezapomeneš, protože to máš přilepený na tom prstě, ani se to nijak nedobíjí, prostě furt to máš na tom svým nechtu.
0: Jasně.
1: A jenom když po tobě někdo chce prachy, tak zvedneš ten prst, přiložíš to k terminálu a máš zaplaceno.
0: Ježíš, to je ale skvělý.
1: Víš.
0: To by mě vůbec nenapadlo, člověče, kolik by se za nehet vešlo, viď? Jako, jdou ty slova.
1: Ne za nehet, kolik by se na nehet vešlo.
0: Kolik by se na nehet vešlo. A je jedno, na jaký prstík si to nechal udělat.
1: Vidíš, nad tím jsem nepřemýšlel, ale tak asi je to jedno, ne? To je pak na tobě, jaký prst přiložíš.
0: To je pravda, no. Je vždycky podle částky, víš, když to bude jako hodně, tak bych přiložila ten prostředníček.

0: Jedna plus jedna. Je to malý, ale lepší než nic. Reddy Kirken a odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne.
1: A o tom, že jedna plus jedna jsou dvě, tak to si dokáže spočítat opravdu každý. My jsme tady před chvilkou zmiňovali naše bratry Slováky, kteří jsou přece jenom o pár kroků napřed a vymysleli nový systém placení, a to tím, že můžeme vlastně platit nechtem. Na nehet si necháme připevnit takovej čip a tím budeme prostě platit.
0: Úžasná záležitost, proč to nevyzkoušet? A taky se nám tady strhla lavina dotazů od vás na našem WhatsAppu 37 39 958, tak díky, že i dneska jste s náma. Namátkou vybírám třeba Petra z Litoměřic, který píše: a jak budou platit chlapy, když si nelakujou nehty?
1: Ty vady, to je dobrý dotaz.
0: A to je fakt, že to nás vůbec nenapadlo, jak tohle mají udělat chlapy, protože, jak jsme říkali, ten čip se musí přiložit na nehet a ten nehet se musí přelakovat, aby tam ten čip držel. To znamená, pro ženský žádný problém, ale chlapy.
1: Tak jako jsou takový, že jo, bezbarví, ale ono to nevidět, že to je prostě nalakovaný.
0: Na druhou stranu dneska prostě už si lakují nechty i chlapy. Petře, kde žiješ? Koukej si lakovat nechty.
1: Peťo, musíš jít s dobou, ježišmarja, tak chceš platit nechtem, tak si je prostě nalakuješ, no. Ale nemusíš si dávat umělý řasy na to.
0: Ne, stačí ty nechty. Ale baví mě i dotaz od Soni Steplis, která píše: a co když si někdo nechty kouše? To je další věc, která jako není domyšlená. Rozumíš, máš tam čip a najednou si budeš kousat nechty. To sežereš. To nejde.
1: Pak ti řeknu, čím budeš potom platit, když to sežereš.
0: To jako, napadá mě jediný řešení, že nebudeš platit nechtem na rukou, ale nechtem na nohou. Přijdeš pokladně, zuješ, sundáš fusekli, tady máš.
2: Vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
3: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
6: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Já chci do divadla.
12: Já zase mám pořádný koncert.
13: A já do kina.
14: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
15: Dům kultury Teplice
12: Kultura pod jednou střechou.
13: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
17: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Půl čtvrtý, ukazují hodiny, kalendář úterý 13. října a s váma Padla na Hit Radio Nord Music a taky Ray Dalton. Krásný odpoledne.
1: Což mimochodem Ray Dalton, to je, teď jsem se vzpomněla, umělec, hudebník, kterýho jsem viděla o víkendu taky na hudební televizi Očko.
0: Ano.
1: A normálně, já nevím, jestli jste si toho všimli, já jsem teda byla docela v šoku z toho, jak se televize, potažmo hudební televize, proměnila. To už dneska není jako...
0: Já tam nebyl asi 10 let, takže nevím.
1: Tak, právě, a teď normálně, a ty budeš kamaráde kor šoku. To už není prostě jako to bylo dřív, MTV, jo, prostě tam jel ten videoklip. Ano, ten videoklip tam pořád je, ale už nemá takový prostor, už nemá, už není přes celou obrazovku. Já jsem normálně byla jak u vytržení, jsem zírala na to s otevřenou pusou. Po pravý straně tý obrazovky, lišta, na spodní hraně obrazovky další lišta, takže takový jako L-ko.
0: Ano.
1: A v tom L-ku běželi několik videoklipů, několik reklam, bylo to, já jsem normálně myslela, že koukám na schizofrenii v přímém přenosu. Takže takový ten opravdu hudební videoklip, kterýmu by měl být věnovaný ten největší prostor, tak ten tam byl někde jako v malém okýnku. A v tomhle L-ku běžely další okýnka, kde byly náhledy na videoklipy, co budou, co byly, náhledy na různý virální videa, reklamy. Normálně jsem na to čuměla, já říkám, to není
0: možné.
1: No
0: tak to koukáme jak blázen, protože dřív my jsme se na to vyloženě těšili, jak bude vypadat klip k nějakému hitu a že i ty umělce si na tom jako dávali záležet, aby to mělo nějaký příběh a těch peněz, co to vždycky každému stálo. A oni to tam teďka takhle zmasakrovali do malého okýnka, jo?
1: Malinkatý okýnko a kolem toho normálně běží reklamy. Já nevím, jestli to má jít jako s dobou, protože je pravda, že děti třeba, co koukají na různý takový videa na YouTube, tak těm už tam taky, víš, jako utíkají takový ty reklamy a
0: jo, je to potřebuje ho to tam jít hodně.
1: Tak, přesně.
0: A všechno jako rychle a hned.
1: Tak. Ať to prostě jako zaujme tu pozornost, jo. Tak jestli opravdu i ta hudební televize chce jít takhle s tou mladou generací.
0: Co hudební televize, nás to čeká i v rádiu. Přátelé, užívejte si, že nás ještě slyšíte, protože každým okamžikem se může stát, že Káťa bude mluvit a skočí do toho reklama.
1: To snad ne, pane Bože.
0: Máte doma flek? A co s tím budete dělat? Nemáte přípravy? Zkuste nás, šmuci kraus, dvakrát, třikrát, hadřík. A je to pryč. Můžeš pokračovat. Pysnu.
1: Děkuju. No tak nic, pojďme si dát prostě hudbu, která vznikala v té době, kdy byl svět ještě v pořádku.
0: Dobře, ale až po reklamě.

0: Ale tady se má člověk dobrou náladu, i když nechce. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, úterní padla na Hit Radio North Music a za chviličku 3:15. Krásné odpoledne.
1: Za chvilku taky kapela, se kterou jsme si užívali to letošní léto na severu Čech. Konkrétně kapela Poetika, která řádila v Mostě na Jelenfestu. Mm-hmm. No a přátelé, ze severu Čech se

0: Hezký.
1: Nezdí to blbě?
0: Nejsou všechny holky stejný. Za to chlapi jsou všichni úplně stejný.
1: Ale prosím tě.
0: Ne, politika nová dobrá, baví mě.
1: No a má se to líbit, protože tenhle pátek to vyjde a má nás to nalákat na příští týden do Prahy, kde 22. října v Lucerna Music Baru oslaví právě politika svoje 10. narození.
0: Wow, no tak tohle se bude určitě líbit, brzo to budeme hrát určitě taky u nás na Hit Radio Nord Music. Vám do Lucerny přejeme hodně štěstí a ať se to pořádně užijete a politiku, tak tu si dáme taky za chvilku.
1: Zkouším žít!
0: Ty jsi dobrý, čověče, to bylo hezký.
1: Ale počkejte na originál.
2: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde
12: od lesa, koupí auto u ESA.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
14: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo Blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
16: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
17: No jo, ale jen na rok.
18: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
16: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
19: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Nejlepší část odpoledne pokračuje.
20: Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Za 2 minuty budou 4. Ladíte úterní Hit Radio Nord Music a tohle byly Blink 182. Hezký odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, dejte stále pozor na hlavním tahu z Chomutova na Prahu. U Postoloprt došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Projíždí se tady Kyvadlově, a takže se zdržením počítejte bohužel v obou směrech. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Jsou tady zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Za palivo si zítra opět připlatíme. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun, celá 61 koruny za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 21 koruny za litr. To je asi o 36 haléřů dráž než dnes, zveřejnilo to Ministerstvo financí. Letiště v Norimberku je už znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo kvůli letadlu turecké společnosti, které omylem vyslalo nouzový signál. Aerolinky uvedly, že stroj ani pasažéři nebyli v nebezpečí, uvedla to agentura Reuters. Evropa vstupuje do tepné sezóny s výrazně nižšími zásobami plynu, než tomu bylo před rokem. Německé zásobníky byly na začátku září naplněné přibližně z 53%. Před rokem to bylo kolem 1,70. Pokud přijde dlouhá a studená zima, hlavním problémem nemusí být fyzický nedostatek plynu pro domácnosti, ale prudký růst jeho ceny. No a stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz Vincenta van Gogha. Ten byl veřejnosti nepřístupný více než 60 let. Dílo Kaštanové stromy v květu se 18. listopadu vydraží v New Yorku. Jeho cena by podle odhadů mohla dosáhnout 3,9 miliard korun. To by znamenalo aukční rekord za van Goghovo dílo.
10: Užíváme si krásné odpoledne na severu Čech, protože v úterý nám venku svítí sluníčko a na teploměrech 9 až 16. Mělo by to vydržet až do večera, pak dorazí mraky a jenom ojediněle může někde sprchnout. Naopak zítřek asi deštěm začne, protože zítra bude nejdřív zataženo a místy sprchne, nicméně pak se počasí uklidní a během dne bude postupně oblačno až polojasno a 14 až 17 stupňů.
11: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia Nord Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
0: Sedíme s váma na zadních sedačkách, nehodláme to nějak měnit, prostě dnešní odpoledne patří zase a jenom nám. 3 minutky po 16:00 s vámi padla na Hit Rádiu Nord Music.
10: A zase to letí, to je neuvěřitelný. Zítra už je středa, přátelé, polovina pracovního týdne a navíc středa na Hit Rádiu Nord Music hosta je třeba. Takže už za chvilku vám prozradíme, kdo dorazí a to vám teda slibujem, že až ho uslyšíte, tak vám potečou sliny.
0: Ale ne,
10: a zubař to není.
11: Ze srdce vyhřátých do ksichtu.

0: tohle je Ed Sheeran. Romantiky bylo dost. S vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music. Máme 9 minut po 4. hodině. Hezký odpoledne.
1: Přátelé, cítíte to?
0: Ty už cítíš dopředu, viď?
1: Takhle, ono to ještě není úplně cítit, ale až to uděláte zítra, to bude vůně. Zítra je totiž středa. Hosta je třeba a to znamená, že k nám do Hit Radio Nord Music dorazí na 11. hodinu do LSD Mistr Málek, neboli populární řezník, který vždycky přinese nějaký dobroty.
0: Tak já jsem čekala, co tady budeme zítra čuchat a čuchat a teď už to vím. Takže klobásky, jitrničky, jatýrka.
1: Přesně tak. Mistr Málek je hodně populární postavička.
0: Pravda.
1: V České republice. Jednak je to teda učitel tady u nás v Ústí nad Labem a to konkrétně odborného výcviku řezník uzenář. Takže je dobrý, že ty svoje zkušenosti předává novým, mladým. A tím pádem je nějaká naděje, že i v budoucnu bychom si mohli koupit poctivou uzeninu v obchodě. A za druhý je to autor nejrůznějších videí a kurzů, na který lidi chodí a na který se taky koukají. A hrozně mě to baví teda.
0: Takže si u něho můžeš vysloveně zaplatit kurz?
1: Jasně.
0: Aha.
1: Jasně, normálně kurz, na který dorazíš, bude tam přímo Mistr Málek a naučí tě všechno, co si pak budeš moct zkusit i doma. A nebo mrkneš na nějaký video a zkusíš si to sama doma. Já jsem třeba nedávno koukal na video, který se jmenovalo Párky, co dům dal. To mě jako zaujalo, říkal jsem si, to bych mohl zvládnout i já.
0: Protože párky máš rád.
1: No, a co dům dal, to já jako vždycky vím, že otevřu ledničku a něco najdu. Ale on jako se toho fakt nebal. On otevřel ledničku a vyndal hovězí, vyndal vepřový, vyndal bůček, vyndal králíka. Hele, on to všechno smíchal, rozkrájel, okořenil, rozmixoval. No, na konci z toho vylezly fakt jako vynikající párečky, vynikající.
0: To tam tahal jak králíky z klobouku?
1: No, evidentně, evidentně. A bylo to fakt jako luxusní, vonilo to přes tu obrazovku až ke mně. Já vím, že tobě to nic neříká, ty maso nejíš, no. A ty si můžeš udělat třeba smažáka, co dům dal. Vyndáš ajdám, romadur,
0: mozzarelu,
1: syrečky, veselou krávu.
0: Je, přesně tak. Tak uvidíme. Každopádně zítra v 11 hodin, ať ladíte nejenom Hit Radio Nord Music, ale nalejte si taky chuťový pohárky, protože zítra tohle vysílání u Lucky s Danem bude fakt vyvoněný.
1: Mistr Málek, co dům dal.

0: Stačí jenom pořádně koukat, mrk, mrk. Tohle byl Pokáč Solitér a úterní padla na Hit Radio North Music. Hezké odpoledne.
1: Já koukám. V kalendáři je 13. říjen, přátelé, a to znamená, že dneska slavíme Den bez podprsenek.
0: Ty ho slavíš určitě.
1: Tak vždycky se na tenhle den těším. I když třeba taková spisovatelka Radka Třeštíková, kdykoliv ji vidím, toho podle mě slaví každý den.
0: To je pravda. To je vysloveně jako zastánce tady toho dne. Bez podprsenky. Ano, Mezinárodní den bez podprsenek. Tak kamarádi, doufáme, že slavíte společně s náma. Nicméně, takhle, čemu bych se tady teď chtěla věnovat? Já jsem viděla před chvilkou příspěvek. Bizarnější už se snad jako vidět nedá. Netýká se úplně podprsenek, ale té dolní poloviny těla.
1: Jakože kalhotek?
0: Přesně, dolního spodního dílu. Prosím vás, já jsem viděla kalhotky, které jsou teda bizarní, až to normálně bolej oči, krvácej.
1: Ježišmarja.
0: Jedna australská návrhářka se teď stala strašně virální po tom, co vytvořila kalhotky, kde máš na přední části vypreparovanou krysu.
1: Cože?
0: Přesně.
1: Cože? Pro boha, co to je?
0: Jo, stojí jí dokonce 3000 korun, takže nejenom, že to je jako nevkusný, je to bizarní, ještě to je drahý jako prase. Normálně kalhotky
1: napřed... s myšma.
0: Normálně tam je vypreparovaná krysa, to není jako myšička malinkatá, normálně krysa. A tohle se teď, prosím vás, uproti nožcům nosí.
1: Tak to je šílený, to už je jako fakt bizár.
0: To je bizárek.
1: Teď si vem, že by jsi to koupila, teď by se to o tobě profláklo, všichni by to věděli. To by bylo keců na vánočním večírku. Vařila myšička kačičku a tomu dala, tomu taky.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz. Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ti.
1: A je to zase tady. Retro víkend. Od pátku do neděle na Hit Radio Not Music. Vzpomínky na 30 let zpátky starý pecky, který jsme milovali, milujeme a vždycky milovat budeme.
0: Jo, startujeme přesně v pátek v 15 hodin. To znamená, zpáteční odpolední show padla. Odstartujeme víkend plný těch retropecek. 3 dekády plný hitů. 3 dekády, které formovaly naší vášeň a lásku k hudbě. Prostě, hele, to budeme vzpomínat od pátku až do neděle.
1: To musíte slyšet, to musíte ladit, přátelé. Já vám garantuju, že budete mít husí kůži, až to uslyšíte a řeknete si, jo, jo, to jsem miloval.
0: Tohle, to pamatuješ, ježiš, no jo.
1: Tak. To jsou prostě hity, které byly krásný tenkrát a i dneska se hodí ke všemu. Třeba plánujete na víkend rande s nějakým jako sexy plešatým fešákem. Tak my je máme taky.
0: A rovnou 2, hele. Budou, to se teda pište, budou rajcet Fred. To je jasný.
1: A nebo můžete mít třeba tenhle víkend emosraz. Tomu se hodí Shakespeare Sisters, ne?
0: Že jsme taky mohli dát Tokyo Hotel, to je pravda. To je fakt. A nebo budete taky vzpomínat s náma na to retro, na svoje dětské léta. A třeba si taky zahrajete gumu. Pamatuješ, jak se skákala guma?
1: No ježišmarja. A všichni! Jump, jump!
0: Kamarádi, tohle bude velký retro víkend na Hit Radio North Music.
1: Tak buďte s náma a abyste nečekali až do pátku, tak samozřejmě jako vždycky od nás předkrem, tady je Maria, Maria.
0: Možná někdo z vás pánů má dneska večer sraz s nějakou blondskou, tak ji rovnou nabízíme tady právě teď. Blondý Maria na Hit Radio North.

0: Bruno Martini a Hear Me Now na Hit Radio Nord Music. Krásný úterý přepadla, máme za chviličku 4:45.
1: A že je na severu Čech krásný. Přátelé, užíváme si nádherný odpoledne, plný sluníčka. Řekl bych tak ideální na to, aby jsme ty povinnosti a starosti dneska už definitivně hodili za hlavu a vyrazili ještě na chvilku ven.
0: To
1: třeba chytit toho druhýho za ruku a udělat si nějakou romantickou procházku.
0: Co? To je hezký. To zní dobře, protože s tímhle zapadajícím sluníčkem les už se nám konečně taky zbarvuje, takže takovejhle podzim, ten fakt máme rádi.
1: Tak užívejte, pokud máte s kým. Taková Eva Farná bohužel teď nemá s kým, a tak si aspoň zaspívá tady u nás, už za chvilku.
0: Přesně, tohle je vysloveně ze života. Jestli někomu opravdu nemáme říkat, co má se stát, tak to je Eva Farná. U nás za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Mami, já mám řidičák.
16: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
19: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.

0: Nelly Furtado, těsně před 5 hodinou v odpolední show padla na Hit Radio Not Music.
1: No a Dánsko po 60 letech se vrací zpátky de facto ke kořenům. Představte si, že učitelé ve školách můžou opět použít fyzickou sílu
0: na
1: děti. Ano. Ne teda jakože sfackovat nebo takhle, jakože to pořád není pořád zakázaný, ale po 60 letech aspoň nějakým způsobem jako fyzickou sílu v mezích použít můžou.
0: Prsty, takže v Dánsku zase povolili rákosku, jo?
1: To je vy.
0: Tak to koukám.
1: To je revoluce.
0: A platí to jenom učitelé na žáky nebo i v obráceně?
1: Ne, jenom učitelé na žáky. Nic takovýho. Nic takovýho se konat nebude. Každopádně další zprávy pro vás chystáme už samozřejmě taky za chviličku na Hit Radio North Music. Takže vydržte do celý a do té doby si ještě hrajeme BB Rexa anebo taky Imagine.

0: Rexa, Faithless, New Religion na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči jenom upozorňujeme na Lounsku v Žatci, Chelčického náměstí mezi křižovatkami s Dlouhou a Nádražními schody. Je to tady neprojezdný z důvodu prací na silnici, tak to vemte jinudy. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
2: www.bb.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady zprávy a Klára Zemanová. Sněmovna bude moci na první schůzi po komunálních volbách opět jednat až do noci. Až na druhý pokus to dnes prosadila vládní koalice ANO, SPD a motoristů. První neúspěšný pokus anuloval ministr a poslanec ANO Lubomír Metnar odkazem na své nefungující hlasovací zařízení. Členské státy Evropské unie schválily uvolnění 4,2 miliardy eur pro Maďarsko. Unijní země dnes schválily ukončení mechanismu podmíněnosti vůči Budapešti. Ten se týkal rizik spojených s porušováním zásad právního státu. Rozhodnutí Rady Evropské unie uvítala na sociální síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. NASA má na Marsu vzorek horniny, který by mohl obsahovat stopy dávného mikrobiálního života. Rover Perseverance ho odebral v roce 2024 z horniny s neobvyklými skvrnami a uložil ho do speciální trubičky. Vědci ale zatím nemají jistý způsob, jak vzorek dopravit na Zemi a jeho původ ověřit. A Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Žeou 6-7, 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu.
6: Stále ještě svítí a doufejme, že ještě chvilku svítit bude. Neboli na severu Čech po té ranní mlze nakonec krásný odpoledne a na teploměrech 9 až 16 stupňů Celsia. Ale pozor, zítra ráno počítejte s tím, že se trošku vyprší, aspoň místy se čekají přehánky, ale pak už se počasí zase uklidní a obloha bude postupně oblačná až polojasná. Zítřejší nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
7: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music pro celé severní Čechy.
0: Tak pojďme rovnýma nohama skočit do toho krásného odpoledne, do té pohodičky, sluníčko po práci, hele, s váma to možná je stejně jako s Kamčou. 5 minut po 5. hodině, Káťa a Kamil, Hit Radio Nord Music.
6: Já sprintuju do cíle, protože před náma je poslední společná 60-minutovka a přátelé, tu odstartujou legendy. Kapela, který je letos 40 let, takhle dlouho už existujou, takhle dlouho už hrajou a furt jsou to americký pankáči. Tady je kapela Green Day.
7: Od žateckých Chmelnic až do litoměřických Vinic. Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music.

0: jsme obletěli svět s Davidem Guettou, Terry Swimsem a taky Townsend I Gun, Gun, Gun na Hit Radio North Music 17 hodin 13 minut, no a vracíme se zpátky k nám na sever Čech.
1: Dnešek pomalu končí a tak je čas pozvat vás na zítřek, přátelé, protože zítra je ten den D, kdy začneme olizovat lanovku na Komáří výšku.
0: To už začneme mrznout, budeme zkoušet. Nebo...
1: Neolizujte zábradlí.
0: Přesně.
1: Ne, mrznout nezačne, ale zítra je 14. října a to znamená, že zítra vychází ta slibovaná poštovní známka právě s lanovkou na Komáří výšku.
0: A známka s lanovkou. Pravda, naše lanovka na Komárku je ikonická, nostalgická, nejstarší, nejdelší v České republice, jediná svýho druhu na světě.
1: Za mě paráda, za mě je úžasný sběratelský kousek, navíc funkční kousek, bude to známka nominální hodnoty B, to znamená, to je taková ta poštovní známka, kterou nalepíte na tu poštu tady vnitrostátní, a jestli se nepletu, tak takováhle známka teďka stojí 31 korun.
0: Ano, pravda, 1,30 káče. Jsem chtěla říct.
1: Takže je teda velký den pro lanovku na Komárku.
0: Mm-hmm. Jdeme se podívat, jak to tam aktuálně vypadá. Já jsem teda dneska na Komárce byla. Lanovkou jsem se bohužel nesvezla, protože lanovka nepremává na Komárku, takže ona to bohužel, ten svůj zítřejší velký den oslaví bohužel tím, že je mimo provoz z důvodu rekonstrukce.
1: Ona fakt nejezdí, jo?
0: Ano. No, dneska jsem tam byla, říkám, hele, svezu se, veď, zítra to vychází, holka jedna.
1: No tak, přátelé, nedá se nic dělat. Dokud to neopravěj, tak ten dopis nedojde.

0: Tohle už je taky hit, který mu rostou fousy. R.E.M. Imitation of Life. 17 hodin 22 minut, posloucháte úterní padla na Hit Radio North Music.
1: Už za chvilku naše show z růžový, přátelé. A to ne proto, že by nám zaspívala Pink, ale proto, že dorazí Tereza Mašková.
0: Ano, a Tereza Mašková, prosím vás, to je první česká superstar, která bude mít svůj vlastní koncert v O2 Areně.
1: Počkej, jak první?
0: První výherkyně superstar, která bude mít svůj vlastní koncert v O2čku.
1: To mi chceš říct, že všichni dosavadní vítězové týhle soutěže ještě nikdy neměli svůj vlastní koncert v O2 Areně?
0: Přesně tak. Já jsem na to taky čuměla úplně takhle. No.
1: Takže Tereza Mašková tohle prolomí.
0: Ta bude úplně první, prolomí to.
1: Kdy to má?
0: Růžová O2 Arena, ta bude 22. ledna 2028.
1: Kdy?
0: Ano, 2028. Já bych strašně potřebovala ten diář, který mají v O2čku, protože to je jako je brutál.
1: Jako za dva roky. Jo?
0: Ano, za dva roky. Čověče, to už tady nemusím bejt vůbec.
1: No jasně. No. Přátelé, jestli se taky bojíte, že se koncertu Terezy Maškový nedožijete, tak zkuste příští týden Ústecký kulturák tam zpívá taky.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Tak dobrý, tak to by se mohli teda stihnout. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začneme. No a pokud se bojíte toho, že nedáte příští týden, tak za chvilku si dáme taky na Hit Radio North Music. Tereza Mašková společně s Markem Lamborou. Náš příběh. Ještě dokud mám sílu.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdivě. Lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
6: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň děhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
10: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
10: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
15: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
16: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
15: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosej operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosej, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
17: Usnula?
18: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
22: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: tenhle výraz ve tváři máme taky Turn the Lights of Kato Jon a Úterní padla na Hitradio Nord Music. Ježiš, to je času, teda není moc času už. Máme.
1: Tak kolik je?
0: 5 minut po půl šestý. Ježiši, toto letí.
1: Letí to jako blázen, takže dámy a pánové, ladies and gentlemen, za chvilku nás čeká doslova do písmene mezinárodní večer plný těch největších hitů let 80., 90. a milénia.
0: Člověče, já se to ani takhle nezamýšlela, to je pravda.
1: Ale vyšlo to tak.
0: Jako je to dneska hodně mezinárodní. Kamarádi, poslušte si. Voyage, voyage.
1: Vajaš, vajaš, toho se určitě dočkáte, ale dáme si taky Bulhary. A doufaj, že dílko se
0: podaří, a když ne... Čověče, to je turné tohle. To je...
1: A to pozor, to nás dneska večer navštíví i Deutschland. Jsem miloval tuhle stupecku.
0: Čověče, já taky. A dlouho jsme to nehráli, tak jsem moc ráda, že si tohle zahrajeme dneska večer. Už za chvilku de facto, za 20 minutek od 18 hodin hrajeme úterní hit Radio Classic.
1: Are you ready? Ještě předtím Butterfly.
0: Ale tohle je taky lahodný. Tak vydržte, užijte si dnešní večer a právě teď Chris.

0: naprosto nepoučitelná. Katy Perry, I Kissed a Girl. Na Hit Radio Nord Music za chvilku 6:45. Hezký odpoledne.
1: Přátelé, tenhle údaj znamená jednu jedinou věc, a to sice, že za hodinu jde do akce opět Slavia Praha, která nastoupí ve fotbalové lize mistrů, což je vůbec ta nejprestižnější fotbalová soutěž na světě.
0: Prosím vás, ty poslední věty si vůbec nevšímejte, to byla věta pro mě čistě. Vy to samozřejmě víte.
1: Ale pozor, teď dám do placu zajímavost, kterou pochopí i žena.
0: Ano.
1: Slavia Praha nastoupí dneska v té lize mistrů proti týmu, který se jmenuje Sabah Baku. A ano. To nejzajímavější na tom je, že tenhle tým trénuje trenér, který kdysi, když byl chudý jak kostelní myš, vyhrál soutěž Chcete být milionářem. A ty peníze, které získal, tak s nima zaplatil trenérskou licenci, aby se stal fotbalovým trenérem. A teď má tu čest trénovat tým, který si zahraje dneska večer Ligu mistrů proti Slavii Praha. Chápeš to?
0: Tohle je normálně snový.
1: To je Hollywood.
0: To je, ne, to je Jirka Luňák. Licenci, licenci.
2: Milovníci kávy, pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
1: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
4: Gravitrax Spiderman.
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
4: Když stavebnice, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Franto, co pak všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky i maso.
7: A tvůj bůček?
8: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
12: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
16: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
17: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.

0: Tohle je teda velká bomba. Miley, Base Persides, úterní padla na Hit Radio North Music a blížíme se do cíle. Ahoj.
1: Ahoj. A taky ahoj vám. Díky, že jste byli s náma a zase zítra ve tři.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte si pozor, v Litoměřicích v ulici České armády havarovalo tady osobní auto s autobusem. Po nehodě blokují jeden jízdní pruh, ale místo je s opatrností průjezdné, tak bacha na to a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je Easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňo braní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním kole. Od zítřka do pátku 23. října plyne lhůta, kdy bude možné regulérnost průběhu a výsledků napadnout u správních soudů. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad bude vrácen do zahraničí a případem se dál zabývá policie. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Výjimkou je rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhli sítě tento týden. Nedostatek vody je znát i na sádkách. Většinu podzimních výlovů proto rybáři posunuli o 3 týdny. Stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz kaštanové stromy v květu Vincenta van Gogha. Veřejnosti byl nepřístupný více než 60 let. Dílo bude 18. listopadu vydraženo v New Yorku. Jeho cena by podle odhadu mohla dosáhnout na 4 miliardy korun, což by znamenalo aukční rekord za jeho dílo.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
8: Postupně zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku, místy občasný déšť a během noci oteplování. Ranní teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 5 stupňů a méně. Zítra pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky, nejvyšší teploty od 14 až 18 stupňů a mírný severozápadní vítr.
9: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že máte za sebou příjemné úterý a hlavně dost sil na to nejlepší z 80., 90. a milénia. Startujeme právě teď a to společně s Erasure.

Cranberry s námi v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer. No a zdravíme do stojícího Brna. Ano, v Brně den po volbách skolabovala doprava. To je prostě tak, jo, čeká se s těma nepříjemnostma až na poslední chvíli, no a pak jich je ale strašně moc, že jo. Mně se na té celé situaci nejvíc líbilo vyjádření brněnského ředitele nebo šéfa ředitelství silnic a dálnic, který řekl, že je sám zvědavý, kudy lidi pojedou, což prostě chcete slyšet od někoho, kdo to má víceméně na starost, jo. Takže pokud právě teď stojíte v koloně, tak držím pěsti, mám k tomu ty nejlepší hity, jo, takže to vám trošku zpříjemníme. Co jsem tak dneska pochopila, tak třeba dokonce budoucí primátor šel na koaliční jednání pěšky. Tak vidíte to, no, dotýká se to úplně všech, ale myslím si, že vás to asi moc neuklidnilo. Třeba pomůže Enrique Iglesias.

0: Caught in the Act, to jsou Love is Everywhere, k tomu posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer, 18.18, krásný čas, jo, doufám, že už jste doma. Vy, co jste ještě na cestách, případně vy, co jste v práci, tak hlavně, ať vám to utíká, nenechte se vystresovat, jo, teď už je druhý den pracovního týdne a ono se to nasčítá, jo, ono se to vůbec nezdá, ale nasčítá se to. Tak doufám, že zvládáte s úsměvem na rtech, no a samozřejmě k tomu pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Čeká nás Bryan Adams, čekají nás Black Eyed Peas a taky tohle, to určitě znáte. Desireless a Voyage Voyage, už za chvilku douší.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hit Radio.

Brian Adams na romantické vlně, posloucháte Hit Radio. A možná si pamatujete, jak byl vykraden Louvre, jo? Pařížský Louvre, no protože jednoduše heslo ke kamerám bylo Louvre, což my ajťáci samozřejmě dobře víme, že je blbost, jo. Tak pozor, může být i hůř, ačkoliv bychom to asi netypli. Tak prosím vás, v dánský registr obyvatel teď čelí úniku dat 8,8 milionů lidí. Víte, jaký měli heslo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já bych chtěla říct, že moje babička má lepší hesla. Jak se to může stát u takhle zásadní věci a instituce, nevím. Jo, asi chyběly na počítačové gramotnosti, tak prosím vás, vy, co máte tohle heslo, pozor, očividně už je to uniklý heslo, tak si ho radši změňte. Jo, posílám je AR. Rytmus.

0: prachy jsou levý.
1: Setřevý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes. Posloucháte Hit Radio. Mimochodem tomuhle songu je letos 40 let. Toto uteklo, co? Tak vy, co slavíte taky krásných kulatých 40 letos, tak ano, jste stejně mladí, zářiví a neoposlouchaní právě jako song When Tomorrow Comes. Musíte si to jako říct hezky, jo? Žádný stáří. Ne, ještě máte minimálně 40 let do stáří. Přísahám. Přísahám a co taky přísahám je, že i za chvíli nás čekají skvělý hity. Mimochodem, pamatujete si někdo tenhle song? Výborný, když se potřebujete naučit počítat německy Moudou a Ein, zwei, Polizei. Už za chvilku.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
9: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukar dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za 1 odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Krásný večer, 7 hodin, přeju vám fantastické úterý a posílám samozřejmě další hity. Ready? To nejlepší z 80., 90. a milénia. A proto jsou tady právě teď Coldplay. Tak si to užijte.

Imperio a Atlantis. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A pojďme si říct, že u spousty filmů je pro nás prostě důležitý i soundtrack, jo? I u spousty seriálů, hele, kdo neslyšel nikdy soundtrack Přátel nebo Gilmorek, víme, jo? No a u těch filmů mi to přijde možná ještě významnější. A jeden takový konkrétní film mám na mysli, protože Who You Gonna Call? Ghostbusters. To si asi pamatujeme úplně všichni. Ano, původní Krotitelé duchů z roku 1984 vznikl k tomu legendární soundtrack od Ray Parkera Juniora, Ghostbusters. Jasná věc. Doporučuju, teď navíc, že blíží se Halloween, si to potom i pustit, celý ten film, protože já jsem to udělala nedávno a byl to geniální nostalgický návrat do dětství. No a abych vás tam přinesla aspoň částečně, tak si dáme aspoň ten song, co říkáte. Ghostbusters, právě teď.

0: Barry White, to je prostě král. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45, dobře, minutu po čtvrt, kdybyste to někdo chtěli přesně, jo. Prosím vás, opět mě zajímá jedna jediná věc, respektive, já jsem dneska se ptala na Instagramu lidí, jestli už topějí, jo, pač nám to prostě jde k nule. A pokud náhodou se trošku stydíte za to, že už topíte, tak buďte v pohodě, protože většina lidí už fakt k tomuhle kroku přistoupila. Takže úplně v pohodě. Žádný stres, no prostě nechcete zmrznout, no, nechcete nastydnout, no. Hele, nepřehánějte to s tím topením, víme, ale jinak, že normálně udělejte teplíčko. A zvlášť takhle večer, jak se člověk zachumlá, že ho přijde domů z té kosy, vezme si třeba deku, jo, možná nějaký teplej nápoj a k tomu to nejlepší pro vaše uši. A to samozřejmě umíme, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Sandra, Clue nebo Dr. Dre a Snoop Dogg.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
6: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
10: internet. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
12: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.

Snoop Dogg s námi na Hit Radio. Hezký večer. A prosím vás, sbírali jste někdo Pokémon kartičky? Já se přiznám, že kdysi dávno, jo? Dokonce jsme měli speciální album, měli jsme i takový ty měnící s bráchou. Velká věc. Jeden čas to prostě bylo naprosto zásadní. No a pokud jste opravdu toužili potom mít je všechny, jo, Garek je Zemo, tak máte možnost. Sběratel Pokémon kartiček, známý jako King Pokémon, teď totiž prodává svoji gigantickou sbírku za krásnou miliardu. Hele, pohoda, no, tak se složíte třeba celý město. Můžete to třeba vystavit, jo, muzeum Pokémonů. Jak by to bylo hezký. No tak dobře, možná si tuhle nabídku necháte ujít. Co si nenechte ujít? To je mistr.

0: Barbarama s námi na Hit Radio. Krásný večer. Díky, že i dnešní večer trávíte s námi, jsme za to moc rádi samozřejmě a doufám, že si užíváte všechny ty songy z 80., 90. a milénia. Já slibuju, přísahám, že skvělý, naprosto skvělý, to bude i za chvilku. Hele, Boston, One in a Million, romantika jak blázen, jo. Tiffany, I think we're alone now. A taky tahle legendární věc. Kung Fu Fighting, Bastup a Karl Douglas už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
10: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
9: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
10: Cože?
9: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsný systém je Repono. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.
11: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Osmá hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Teď korona a baby.

Monkey Business a Peace of My Life. Posloucháte Hit Radio. Mám tady naprosto skvělý příběh. Prosím vás, tatínkové, cením kreativitu. Jo. Jednoho tatínka v zahraničí teď vykázali ze stadionu. A prosím vás, vykázali ho proto, ne že by se třeba špatně staral o svý děti, to vůbec ne. Oni ho vykázali proto, že sebou měl takovej ten dvojitý kočárek pro dvojčata, jo, nebo dvě malý děti, a měl ho ale plný 48 piv a žádných dětí. On sebou neměl děti, jo, ty na ten zápas nevzal, za to si sebou vzal 48 piv a propašovali tímhle kočárkem dovnitř. Hele, jako takhle, strategie a pokus, výborný. Jo, 10 z 10. To, že to neklaplo, to mě samozřejmě moc mrzí. Pánové, aspoň vidíte, že tudy cesta nevede. Kudy ale určitě vede, to je společně s Davidem Bowie.

0: Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A samozřejmě krásné úterý, ačkoliv teploty už se chýlí k nule. První sníh už taky máme, tak doufám, že i tak máte úterý s dobrou náladou a samozřejmě doufám, že pomáhá i to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Ice MC, taky Mike Oldfield, anebo... Skupina Blue a All Rise už za chvilku do vašich uší.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

Slíbení Blue v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Prosím vás, co nedělat na horách? Mně přijde, že tohle téma, já jsem se upřímně myslela, že už je vyčerpaný. Jo, jako takový to, nechoďte na hory v žabkách. Nebo nechoďte obecně málo oblečený na hory. Protože prostě pak vás zachraňuje horská služba, že jo? Tak prosím vás, vždycky se to dá očividně trumfnout. Máme tady jednoho Poláka, který se vydal k zelenému plesu ve Vysokých Tatrách, a to na elektrické jednokolce. Nechám vás to zpracovat. Jo, to je takový to v podstatě jenom kolečko elektrický. Takže zastavoval samozřejmě spoustu návštěvníků ostatních, opakovaně mu museli ustupovat, on se jich neustále ptal na terén. No co myslíš, kámo, jaký je tam asi terén? Asi nedobrý na elektrickou jednokolku, že jo? Údajně se teda dostal až k tomu zelenému plesu, tak asi gratulujem a tohle prosím nenapodobujte. Děkuju, další hity k tomu, tohle už je

který jsem miloval.

0: No jo, Lunetici a Máma, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Blíží se nám 9:00, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a přeju, ať do středy vykročíte pravou nohou. Za chvilku třeba Europe, taky Elton John, a nebo tahle legenda. Za mě jeden z nejlepších songů, co kdy Gwen Stefani udělala. Tak si ho užijte, mějte se hezky a ahoj. Se hezky a ahoj.
1: Proležela se vám matrace? Vyber.

0: sedmi do půl čtvrté. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
2: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
1: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
3: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.

0: this treasure. So please, just don't let me go.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
3: Hit Radio.

0: kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz. Hit Radio.

0: Hit Radio North Music.
1: Happy birthday.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Hit Radio.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia Not Music 777-999-958. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: kytary a rockové legendy. Bez tršátka ani ránu. Hit Radio Pop Rock. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.